0: každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
1: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Jsme Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Ladíte Klasik Praha.

0: moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním.

0: vyzvávejte z Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro 22. září. Jak prospěšné je podporovat hudebníky a skladatele je znát na bohaté hudební kultuře v tom daném období a místě. Nejsou to však jen mecenáši umění, kdo k rozvoji hudby přispívá. Kdo ještě? Uslyšíte na příkladu jedné známé osobnosti v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Dozněla hudba Josefa Haydna. My se zaposlouchali do třetí věty symfonie číslo 87 A-dur. A hrál ji Orchestr Orchestra of the Age of Enlightenment pod vedením Sigiswalda Kuykena. Je 7:05, máme 22. září a to značí, že právě dnes můžeme oslavit 325 let od narození jedné zajímavé ženy. Jmenovala se Anna Magdalena Bachová. Určitě znáte knížku pro Annu Magdalenu a tato osobnost si zasloužila nejenom onu knížku od Johanna Sebastiana Bacha, ale také velký vděk a snad se jí během jejího života také toho vděku dostatečně dostalo. Myslím, tuto osobnost, která stála po boku Johanna Sebastiana Bacha jako druhá žena, připomeneme právě v dnešním vysílání. Teď ale je na řadě jiná barokní melodie než od Johanna Sebastiana. Od Antonia Vivaldiho. Uslyšíme třetí část koncertu pro housle a smyčce a mol. Solo má Nicola Benedetti a doprovází skotský komorní orchestr.

Dozněla třetí část koncertu pro housle a smyčce a mol Antonia Vivaldiho. Hrála Nicola Benedetti a skotský komorní orchestr. Dohráli 10 minut po 7 hodině. Za chvíli se nelásky Ference Lista v podání bostonského pops orchestra pod taktovkou Artura Fiedlera. Předtím ale ještě předpověď počasí pro dnešní den pro Prahu. Bude převažovat oblačno, večer od západu ubude oblačnosti až do vyjasnění a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 15 až 17 stupni Celsia. Nyní je ale jen kolem 9 stupňů Celsia.

Dozněl Sen lásky Ference Lista v podání Boston Pops Orchestra pod taktovkou Artura Fiedlera, a to chvilku před 7:45. Za pár vteřin se zaposloucháme do další melodie a tu zkomponoval Aleš Březina. Bude to císařská hostina z hudby k filmu Obsluhoval jsem anglického krále. Předtím ale ještě informace o dopravní situaci v Praze. Jedna nehoda je hlášena z Vyšehradské ulice, další naproti na Smíchově na Hořejším nábřeží. A buďte opatrní také na nájezdu na ulici 5. května u obchodního centra Westfield Chodov. I tam došlo k nehodě.

0: Klasik Praha.
1: Na zahajovacích koncertech nové sezony pražských symfoniků 7. a 8. října se jako solistka představí mezinárodně uznávaná houslistka Alena Bájeva, která zahraje Beethovenův koncert D-dur. Nejen o Beethovenovi si budeme s Alenou Bájevou povídat v příštím pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 22. září od 19 hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla španělská serenáda Alexandra Glazunova, hrál nám Josef Suk a Pražský komorní orchestr. Je 7 hodin 22 minut 22. září a právě 22. září roku 1701 před 325 lety se narodila druhá žena Johanna Sebastiana Bacha, Anna Magdalena Bachová, rozená Wilke. Narodila se v Zeitzu, což je městečko mezi Jenou a Lipskem, a narodila se do hudební rodiny. Tatínek byl trumpetista, působil v místě narození Anny Magdaleny a také ve Weissenfelsu, a její matka byla zase dcerou varhaníka. Měla tedy alespoň to základní hudební vzdělání velice dobré. A ona sama se profilovala jako pěkná, ale hlavně velmi schopná sopranistka.

Slyšeli jsme hudbu Maura Giulianiho. Byla to druhá část koncertu pro kytaru a orchestr číslo 3 F dur. Hrál nám soubor Wiener Academy pod vedením Marty Halsbecka a solo na kytaru měl Eduardo Catemario. Za pár vteřin bude 7:30 a my budeme také poslouchat čtvrtou větu symfonie číslo 29 a dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrát ji bude amsterdamský barokní orchestr. A my v baroku chvíli zůstáváme, protože si připomínáme narození Anny Magdaleny Bachové, druhé manželky Johanna Sebastiana Bacha, které také dedikoval svoji klavírní knížku. Jak jste slyšeli, narodila se do hudební rodiny, pěkně zpívala a tak byla zaměstnána už od mladičkých let jako sopranistka na knížecím dvoře Anhalt-Köthenu. Stalo se tak v roce 1721, ale už 4 roky předtím tam byl jako kapelník také zaměstnán Johann Sebastian Bach. Po roce a půl smutku po úmrtí své první ženy se zahleděl do této mladičké sopranistky a záhy si ji také vzal. Spolu měli mnoho a mnoho dětí, opravdu velké množství. Dětí bylo 13, ale přežilo jen několik. A možná některá z těch jmen také znáte.

0: Slyšeli jsme symfonii číslo 29 A dur, respektive čtvrtou větu této symfonie od Wolfganga Amadea Mozarta v podání amsterdamského barokního orchestru pod taktovkou Tona Koopmana. Je 7 hodin 37 minut a my si připomínáme narození nebo výročí narození druhé ženy Johanna Sebastiana Bacha. Anny Magdaleny narodila se před 325 lety a byla jeho velkou oporou. Po sňatku vznikl vlastně takový velký Bachův podnik. Sám Johann Sebastian Bach měl strach, že na dvoře v Anhalt-Köthenu nebude už hudbě přáno po sňatku knížete, tak se odstěhoval s celou rodinou do Lipska. A tam opravdu už fungoval tento rodinný Bachův podnik. Sňatkem se Anna Magdalena stala kapelnicí Bachovou. Takový titul mohla používat. Ovšem zdálo se, že nic neznamená, ale znamenal. Starala se o celou domácnost, nejenom o svoje děti. Z těch 13 s Johannem Sebastianem přežilo jenom 8 dětství, ale starala se i o děti z předchozího manželství, také o soukromé studenty a služebnictvo. V rodině Bachových také opisovala a připravovala k provedení díla Johanna Sebastiana, dohlížela na zkoušky koncertů a také rodina Bachova pronajímala a prodávala hudební nástroje. To vše bylo na jejich bedrech, zvláště ve chvíli, kdy Johann Sebastian Bach odjel z Lipska zkoušet nové varhany a demo na koncerty. Stala se tedy opravdu jeho velkou oporou. Bohužel po úmrtí Johanna Sebastiana Bacha upadla do chudoby a snažila se přežít s podporou svých synů i synů z prvního manželství Johanna Sebastiana Bacha, ale také města Lipska. My si teď připomeneme hudbu Johanna Sebastiana a bude to první část koncertu pro hoboj d'amore, smyčce a basso continuo soma Xenia Loeffler.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme Hoboj, na který hrála Xenia Loeffler a byla to soulová část koncertu pro Hoboj d'Amore, smyčce a baso continuo Johanna Sebastiana Bacha v první části. Kolegium 1704, které doprovázelo Xeniu Loeffler, vedl Václav Lux. Za malou chvíli bude 7:45 a my budeme poslouchat tóny Isaaca Albeníze ze svity Iberia. Uslyšíme čtvrtou část El Puerto a to nám zahraje Dallaský symfonický orchestr pod vedením Eduarda Matty.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host je operní pěvec, režisér a dramaturg, který většinu svého profesního života spojil s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Ovšem potkáte ho v každém divadle naší krásné země, protože jako předseda komise Thálie objíždí divadla, poslouchá, posuzuje a hodnotí. A své zkušenosti, znalosti a dovednosti už řadu let předává té nejmladší generaci umělců na Pražské konzervatoři. Ve studiu jsem přivítala Zbyňka Brabce. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prák Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

To byl skvělý Luciano Pavarotti, který se nevyhýbal ani populárním písním a jednu z nich nám před chvílí dospíval Volare Franca Magliacciho. Zpíval za doprovodu orchestru Orchestra del Teatro Comunale di Bologna pod vedením Henry Mancínyho. Ještě 5 minut nám zbývá do 8 a to je pěkná chvíle pro hudbu Františka Xavera Duška. Uslyšíme první část jeho symfonie B dur. Rád nám budou hráči Helsinki Barokko Orchestra pod taktovkou Apa Hökkinena.

0: Slyšeli jsme první větu symfonie B-dur Františka Xavera Duška. Hráli nám hráči souboru Helsinki Barokko Orchestra pod taktovkou Aapa Häkkinena. Je 8 hodin, uslyšíte zprávy a za chvíli také tvorbu Antonína Reichy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Stát bude příští rok hospodařit s deficitem 386 miliard korun, rozhodla včera vláda. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna se plánovaný schodek snížil jen o 3 miliardy. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Takto vysoký deficit kritizovala opozice. Považuje jej za rozpočtové fiasko či ekonomický zločin. Prezident Petr Pavel si chce rozpočet nejprve detailně prostudovat. Důležité je podle něj, kam peníze směřují a zda je rozpočet skutečně proinvestiční, dodal. Podpora republikánského prezidenta Donalda Trumpa u Američanů klesla na 32%, nejnižší úroveň v jeho politické kariéře. Jedním z důvodů je podle agentury Reuters nespokojenost i v řadách republikánů s Trumpovým přístupem k problematice životních nákladů kvůli válce s Íránem. Navíc se 4 velké americké televizní stanice dohodly, že nebudou vysílat živé zpravodajství o americkém prezidentu Donaldu Trumpovi, a to v solidaritě se stanicí CNN. Té totiž v pátek Trump zakázal vstup do Bílého domu, stejně jako v případě stanice MS Now nebo serveru Politico. Na Mariánském náměstí v Praze včera bývalá první dáma Dagmar Havlová spolu s dalšími lidmi odhalila novou lavičku Václava Havla. Podle Havlové je v pořadí 70. Odhalení je součástí oslav 90 let od narození prvního českého prezidenta, které na náměstí před budovou nové radnice probíhaly až do večera. Václav Havel se narodil 5. října roku 1936, zemřel 18. prosince 2011. Dnes bude nad Českou republikou převažovat oblačno. Během dne bude ale oblačnost místy ubývat až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě však zůstane většinou zataženo a lokálně se vyskytne déště nebo přehánky. Nejvyšší teploty se dnes budou na našem území pohybovat odpoledne mezi 12 až 17 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 7. To je ze zpráv v 8. Všem nyní už uslyšíme první část klavírního koncertu S-dur Antonína Reichy. Solo má Jan Bartoš.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Dozněla hudba Antonína Reichy. My se zaposlouchali do první části klavírního koncertu S-dur v podání Jana Bartoše a Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky. Za minutu bude 8:45 a my budeme poslouchat baletní scény Alexandra Glazunova. S Karcíno čtvrtou nám zahraje soubor Minnesotského orchestru pod vedením Edo de Warta. Ale ještě předtím tu mám informace o dopravních nehodách. Jedna komplikuje provoz v Želanského ulici, další ve Vyšehradské. Buďte opatrní také na nájezdu na ulici 5. května, a to ve směru ven z Prahy u obchodního centra Westfield Chodov. A také buďte pozorní na Hořejším nábřeží na Smíchově, i tam je hlášena dopravní nehoda.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Zatančili jsme si jednu z baletních scén, a to díky hudbě Alexandra Glazunova ze stejného souboru baletních scén. Slyšeli jsme čtvrtou z Karcínu a tu nám hráli hráči Minnesotského orchestru pod taktovkou Edo Devarta. 8 hodin 16 minut a čas pro hudbu filmovou, tentokrát od Johna Berryho a známá melodie Vzpomínky na Afriku z roku 1985. Ta bude znít v podání filharmoniků města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna bych se rád vrátil k hollywoodskému velikánovi Jerrymu Goldsmithovi. Znáte ho ze Star Treku nebo třeba hororu Přichází Satan. Má za sebou ale daleko víc zajímavých projektů a právě ty bych rád připomněl na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla předehra pro orchestr Bohuslava Martinů, hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Tomáše Netopa. Teď už se ale zaposloucháme do části jednoho z díla Henryka Věňavského. Máme chvíli po půl deváté a nás čeká druhá část koncertu pro housle a orchestr číslo 2D mol. Solo bude mít Joshua Bell a doprovázet bude Clevelandský orchestr pod taktovkou Vladimíra Aškenáziho.

0: Dozněla romance druhá část koncertu pro housle a orchestr číslo 2 D mol Henryka Věňavského. Hrál nám Joshua Bell a také hráči Clevelandského orchestru pod vedením Vladimíra Aškenáziho. 8:56 se zaposloucháme do tvorby Georges Bizeta. Nebude to však Carmen, vyhlášená opera tohoto francouzského skladatele, ale čtvrtá část jeho symfonie C dur. Finále nám zahraje Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Prague Filharmonia, vedená svým šéfdirigentem Emanuelem Guillaumem, dohrála čtvrtou větu symfonie C-dur Georges Bizeta přesně ve 9:15. Nyní už časomíra skočila dál, už je 6 minut po 40. minutě a my se vydáváme také dál v našem ranním programu. Tentokrát za písní Matinata Ruggiera Leoncavala. Uslyšíme, jak ji naspíval Juan Diego Flores.

0: s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
12: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy, too comfortable to take off.
14: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla první věta symfonie Pastoralis D-dur Václava Pichla. Hrál pardubický komorní orchestr pod taktovkou Marka Štrincla. Dohrál 3 minuty před 9. a to je tím pádem ještě chvíle pro pěkné tóny Dmitrije Šostakoviče. Uslyšíme stří fuk pro klavír, tu označenou číslem 1, tak jak ji nahrál Daniel Trifonov.

0: Daniil Trifonov dohrál jednu ze tří fug pro klavír, tu označenou číslem 1, Dmitrije Šostakoviče. Je 9 hodin, nejvyšší čas pro to, abyste slyšeli už také hlas Ondřeje Fischera. Ten vás totiž bude provázet dopolední nabídkou našeho rádia. Za chvíli to budou Planety Gustava Holsta a z nich čtvrtá část ze svity pro orchestr uslyšíte Jupitera posla radosti. Filip Sichra se s vámi loučí a přeje vám pěkné úterý.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Je 9 minut po 9. hodině, začíná úterní dopolední vysílání Rádia Klasik Praha dnes 22. září, svátek dnes slaví Darina. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás teď zdraví Ondřej Fischer. Náš dopolední program zahájila tato radostná část pojmenovaná po planetě Jupiter z Holstovy populární orchestrální svity Planety a slyšeli jsme nahrávku Českého národního symfonického orchestru pod taktovkou dirigenta Paula Freemana. Český národní symfonický orchestr je těleso, které se věnuje jak klasické hudbě, tak i hudbě filmové. Pokud byste je chtěli v nejbližší době slyšet, tak třeba právě dnes večer ve Smetanově síni obecního domu budou hrát hudbu z filmů o Jamesi Bondovi, takže skladby různých autorů, ale převážně samozřejmě Johna Berryho, který je s touto sérií spojen. No a klasickou hudbu je pak můžete slyšet hrát třeba 14. října také ve Smetanově síni obecního domu. Tam zahrají Schumana, Strause, tedy Richarda Strause, symfonickou báseň Život hrdinův a také Musorgského symfonickou báseň Noc na Lise hoře. Více informací o programu nejbližších koncertů Českého národního symfonického orchestru najdete na jejich webových stránkách cnso.cz. My si v této hodině našeho vysílání poslechneme z žánru filmové hudby třeba Ennia Morriconeho, ale čeká nás také Schumann, a to Robert i Clara. Rovněž si poslechneme hudbu Antonia Vivaldiho, Claude Debussyho, no a také si ještě před 10. zasoutěžíme dnes s pražskými symfoniky. Symfonický orchestr FOK do soutěže věnoval dnes vstupenky na 3. října na rodinný vzdělávací program s názvem Orchestr na dotek, který tedy 3. října proběhne ve Smetanově síni obecního domu od 11 hodin. No a více informací o tomto pořadu, který má tentokrát podtitul Draci a jiná zvířata, najdete samozřejmě na webových stránkách pražských symfoniků fok.cz. A pokud vás to zaujalo, tak soutěžit s námi můžete už za pár minut v našem dopoledním vysílání o 2 vstupenky na tento rodinný program pražských symfoniků. No a dále nás teď čeká pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Opery českého skladatele Leoše Janáčka se těší velké oblibě ve Velké Británii a na labelu LSO Live, který je značkou londýnského symfonického orchestru, vyšla na začátku září nová živá nahrávka Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovi z roku 1920 na náměty dvou satirických povídek Svatopluka Čecha. Londýnské symfoniky na nahrávce diriguje Simon Rattle, který už s tímto orchestrem v minulých letech natočil oceňované nahrávky Příhodlišky Bystroušky, Káti Kabanové i Jenufy, a stejně jako v předchozích případech si dirigent Rattle přizval také některé české pěvce. Tentokrát se v obsazení objevují tenorista Aleš Bristein, který v této Janáčkově opeře exceloval také na nahrávce souboru Pražského národního divadla, kterou předloni vydal Suprafon. Kromě něj třeba přizval i sopranistku Doubravku Novotnou nebo baritonistu Lukáše Zemana a záznam byl pořízen loni v květnu v Barbican Hall. Nové album už získalo také velice pozitivní recenze v zahraničních médiích. V Janáčkově Výlety páně Broučkovi patří tedy k jeho méně typickým, méně často uváděným dílům. Oproti slavným autorovým tragédiím se jedná v tomto případě o komickou operu, plnou hudební fantazie a odlehčené, avšak nápadité hudby, často ve valčíkovém rytmu. No a titulní postavu poživačného a zbabělého pražského měšťáka Matěje Broučka v první polovině představení děj zavede na měsíc a v druhé polovině pak do času husitských válek. Jako hudební ukázku z této nové nahrávky Janáčkovy opery teď uslyšíme instrumentální mezihru z první části. Bude nám hrát londýnský symfonický orchestr a diriguje Simon Rattle.

Tak to byl krátký úryvek z Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovi z nové živé nahrávky, kterou natočil dirigent Simon Rattle s londýnskými symfoniky a která vyšla nedávno na labelu LSO Live. Tak pokud vás aspoň tato krátká ukázka zaujala, tak více si můžete o novém albu přečíst i na našich webových stránkách. No a nám teď dále zahraje klavírista jménem Melvin Tan, což je hráč specializující se na historické klávesové nástroje. V tomto případě nám Beethovena bude hrát na dobový klavír, tedy takzvaný klavír kladívkový, a poslechneme si Presto H-moll, čtvrtou část z Beethovenova cyklu 6 bagatel.

Na Rádiu Klasik Praha jsme právě poslouchali Beethovenovu hudbu Presto H-moll z cyklu Šesti bagatel. Nám na dobový kladívkový klavír hrál pianista jménem Melvin Tan. Je úterý 22. září, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. No a já jsem sliboval opět telefonickou soutěž v našem vysílání. Dnes se do soutěže věnoval vstupenky Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, tedy pražští symfonikové, kteří pořádají také koncert ty pro děti a pro rodiny. No a vy teď budete mít možnost vyhrát dvě vstupenky na jeden takový program, který se bude ve Smetanově síni obecního domu konat v sobotu 3. října od 11 hodin. Krásná příležitost strávit dopoledne s pěknou hudbou. No a bude to v rámci známého cyklu Orchestr na dotek, tentokrát s podtitulem Draci a jiná zvířata. Bude to tedy hudba pohádková, vystoupí jako obvykle pražští symfonikové s Janem Kučerou, také baletní přípravka Národního divadla, studenti gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy nebo členové hudebního klubu Fík. Za režií stojí Marek Němec, scénář napsal Tomáš Končinský. No a vy tedy teď můžete vyhrát dvě vstupenky na tento program Orchestr na dotek, Draci a jiná zvířata v sobotu 3. října od 11 hodin za obvyklých soutěžních podmínek. To znamená, pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na obvyklé telefonní číslo 739 987 987 zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Soutěžní otázka dnes zní, kolikátou sezónu začátkem října zahájí Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, tedy do kolikáté koncertní sezóny vstoupí v říjnu pražští symfonikové.

0: Poslouchali jsme hudbu Ennia Morriconeho od tohoto italského filmového skladatele. Teď zazněla známá melodie pojmenovaná Gabrielův hoboj, která pochází z filmu Mise. Ovšem my jsme neslyšeli toto téma hrané na hoboj, nýbrž na violončelo. Hrál nám známý americký violončelista Jojo Ma. No a během této nahrávky jsme také soutěžili dnes opět s pražskými symfoniky, kteří věnovali do soutěže vstupenky na rodinný pořad Orchestr na dotek 3. října ve Smetanově síni obecního domu od 11 hodin, bude to sobota, a téma tentokrát zní draci a jiná zvířata. Vystoupí pražští symfonikové s dirigentem Janem Kučerou, také řada dalších účinkujících se bude na tomto představení podílet. No a já jsem se ptal v rámci soutěžní otázky, koliká tou koncertní sezónu letos v říjnu zahájí symfonický orchestr FOK, tak správnou odpověď tedy, že to bude 92. sezóna. Tu mi jako první zatelefonoval pan Ivo, který tedy vyhrál 2 vstupenky na 3. října do obecního domu na tento pořad Orchestr na dotek, a tímto mu ještě jednou gratuluji.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host byl na přelomu tisíciletí manažerem a posléze ředitelem pražských symfoniků. Budeme mluvit o tehdejších projektech, na které zavzpomíná Petr Polívka. Zeptám se také na jeho působení jako ředitele v Českém centru v Bruselu, na pobyt v Africe i na funkci ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
6: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
5: Amorino, umění pravého italského geláta.
7: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
8: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
7: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
8: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
7: Přece Hermann.
8: Hermann. Jistota na celý život.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Tohle je Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď poslouchali tuto komorní hudbu Roberta Schumanna, energické skerco z autorova klavírního kvintetu opus 44, a to v podání souboru, který si říká La Gaia Scienza. Dále nám teď smutnou árii Paminy ze druhého dějství Mozartovy opery Kouzelná flétna zaspívá sopranistka Christiane Karg. Bude to nahrávka, kde dirigent Janik Nezecegán řídí komorní orchestr, tedy Chamber Orchestra of Europe, se kterým už nahrál celou řadu Mozartových oper i dalších vokálně instrumentálních děl. No a po této árii z Kouzelné flétny ještě třeba hudba Kláry Schumannové, ale také Claude Debussyho, Antonia Vivaldiho a dalších bude k slyšení na Rádio Klasik Praha.

Z Mozartovy opery Kouzelná flétna, pohádkového Singspielu, který byl Mozartovou poslední operou, jsme teď vyslechli tuto smutnou árii Paminy ze druhého dějství, kterou nám zpívala Christiane Karg a doprovázel ji Chamber Orchestra of Europe, který řídil Jany Kneze-Cegan, jeden z údajně vůbec nejvytíženějších světových dirigentů. Prý je to podle statistik dirigent, který za loňský rok odehrál nejvíce koncertů po světě, kromě své spolupráce s tímto tělesem nebo třeba s montrealskými symfoniky, je také šéfdirigentem Metropolitní opery v New Yorku. No a my budeme teď pokračovat klavírní hudbou Clary Schumannové Toccatina opus 6 a tato skladba zazní v podání klavíristky jménem Michaela Gellius.

0: Poslouchali jsme klavírní tvorbu Kláry Schumannové za svobodna Kláry Wieck, vynikající skladatelky i pianistky 19. století. Jejíž tokatínu opus 6 nám teď zahrála klavíristka Michaela Gellius. No a ještě zůstaneme v 19. století teď s hudbou Johana Nepomuka Humla, rodáka z Bratislavy, jehož hudba je řazena ke stylu zvanému Biedermeier. My za malý okamžik uslyšíme v úpravě pro solovou trubku skladbu Johana Nepomuka Humla určenou původně hoboji, bude to introdukce, téma a variace F-moll, a zahraje nám trumpetista Gábor Boldocký, který natočil tuto skladbu společně s orchestrem Prague Philharmonia na album pojmenované Bohemian Rhapsody.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha zazněla teď skladba Johana Nepomuka Humla, klasicistního autora, rodáka z Bratislavy. Poslouchali jsme introdukci, téma a variace F-moll, původně pro hoboj, ale zde to bylo v úpravě pro solovou trubku, na kterou hrál maďarský trumpetista Gábor Boldocký, doprovázený orchestrem Prague Filharmonia. Teď ještě Vivaldiho píseň Vedro con miody leto, pocházející původně z opery Giustino, kterou nám zaspívá mezzosopranistka Joyce DiDonatou. Bude to ukázka z jejího cenou Grammy oceněného alba Songplay, na které natočila různé barokní písně a arie za doprovodu jazzové kapely.

0: Jsou 4:50, toto byla arie z Vivaldiho opery Giustino nazvaná Vedro con mio di letto, kterou nám teď zpívala netradičně za doprovodu klavíru a kontrabasu mezzosopranistka Joyce DiDonatou. Další skladba, kterou si poslechneme, je část z Debussyho svity Dětský koutek. Je to skladba nazvaná Gollywog's Cakewalk, která je inspirována ragtimem a kterou nám zahraje houslistka Anne-Sophie Mutter společně se svým dlouholetým spolupracovníkem Lambertem Orkisem.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Žánrem americké klavírní hudby zvaným ragtime se takto nechal inspirovat francouzský skladatel Claude Debussy v této části své svity Dětský koutek, která je známá pod názvem Golliwog's Cakewalk, podle tedy tehdejšího populárního amerického tance. No a hrála nám houslistka Anne-Sophie Mutter, spolu s ní její dlouholetý spolupracovník pianista Lambert Orkis na této živé nahrávce. Ještě jednu houslistku v našem vysílání uslyšíme, teď to bude houslistka jménem Letizia Moreno, která nám zahraje Piazzolovu hudbu. Konkrétně si poslechneme velice působivou skladbu, kterou Piazzola napsal po úmrtí svého otce a věnoval mu ji. Jmenuje se Adios Nonino, neboli S Bohem dědečku. A nám ji teď tedy Letizia Moreno zahraje tak, jak ji nahrála na své piazzolovské album pro Deutsche Grammophon.
1: Hola, soy Letizia Moreno y están escuchando Radio Clásica Praga.

Skladbu Astora Piazzolly Adios Nonino nám teď hrála houslistka Letizia Moreno spolu se svými kolegy. Posloucháte Radio Klasik Praha, je necelých 18 minut po 10. hodině dopolední a teď nám zaspívá kontratenorista Jakub Josef Orliňský, polský pěvec, kterého často slýcháte v našem vysílání, a tentokrát společně se souborem Il Pomodoro provede arii z opery Orfeo od Johana Adolfa Haseho.

Je 5 minut před 10:30, toto byla hudba Johana Adolfa Haseho, slyšeli jsme árii nazvanou Sempre asi Vagiraj z opery Orfeo a zpíval nám kontratenorista Jakub Josef Orlínský, polský pěvec a také tanečník moderního tance zvaného breakdance, kterého na této nahrávce doprovodil soubor Il Pomodoro. Následuje opět něco z žánru filmové hudby, bude to skladatel Jan Tiersen, který složil velice slavný soundtrack na počátku tohoto tisíciletí pro film s názvem Amélie z Montmartru, který je inspirován v řadě ohledů, zejména tedy hudbou Erika Satieho slyšitelně. No a my si poslechneme teď hudbu z tohoto filmu z nahrávky houslistky Ester Abrami, která natočila téma z tohoto snímku na své album nazvané Cinema, tedy album věnované filmové hudbě, které vyšlo před 3 lety. No a tuto hudbu z Amélie z Montmartru houslistka natočila pomocí lupru neboli smyčkovače, tedy přístroje, který dokáže na sebe vrstvit jednotlivé hudební stopy, takže ačkoliv v této nahrávce uslyšíte nástrojů zdánlivě více, tak všechny party hraje jedna houslistka. No a pak po této filmové hudbě je dále třeba hudba Edvarda Elgara, také část z Dvořákova klavírního koncertu G-moll, nebo z Bachova oratoria Janovi Pašije, ale také hudba Josefa Suka či renesančního skladatele Giovanniho Palestriny. To vše pro vás máme připraveno v našem dopoledním programu už v nejbližších minutách ještě před 11:00.

0: Klasik Praha.
1: Tábor Bratislava Záhřeb. Místa spojená s tvorbou Oskara Nedbala, skladatele, dirigenta a violisty, kterého, ač by si to jistě zasloužil, nepřipomíná u nás žádné muzeum. Po Nedbalových stopách se tedy vydáme v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
9: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Ze slavného cyklu slavnostních vojenských pochodů Edwarda Elgara, v angličtině nazývaného Pomp and Circumstance podle citátu z Shakespeareova Otela, jsme teď z tohoto cyklu poslouchali pochod číslo 4 G dur, nahrávku slovenských rozhlasových symfoniků, které řídil Adrian Lieper. No a dále povědomá hudba Antonína Dvořáka, autora jediného klavírního koncertu, koncertu G moll, který patří svou hudební kvalitou do světového repertoáru, ačkoliv se podle svědectví mnoha pianistů nehraje úplně příjemně, nicméně posluchači samozřejmě mají toto dílo v oblibě a pianisté se s ním musí popasovat. No a my si teď z tohoto Dvořákova koncertu G-moll poslechneme třetí část, jak ji nahrál klavírista Gerhard Opitz za doprovodu Pražské komorní filharmonie a dirigenta Jiřího Bělohlávka.

0: Hudbu Antonína Dvořáka třetí větu z klavírního koncertu G-moll hrál solista Gerhard Opitz, doprovázený Pražskou komorní filharmonií, která hrála pod taktovkou svého zakladatele Jiřího Bělohlávka. No a už zvolna ke konci se chýlí festival věnovaný Dvořákově hudbě, samozřejmě nejen Dvořákově hudbě, ale pojmenovaný po tomto skladateli, tedy festival Dvořákova Praha. Jehož 19. ročník bude končit už zítra, 23. září. Ještě tedy zbývají koncerty dnes večer v Anežském klášteře, kde vystoupí Alinde Quintet s klavíristou Miroslavem Sekerou. Tam od Dvořáka zazní klavírní kvintet číslo 2 A-dur v úpravě s dechovými nástroji místo smyčcových. No a pak zítra ve středu 23. září festival uzavře Česká filharmonie koncertem pod taktovkou dirigentky Elim Chan, kde od Dvořáka bude znít svita A-dur po boku skladeb Prokofieva, Martinů a Stravinského. No a my pokračujeme teď v našem programu za malý okamžik částí z Bachova oratoria Janovi Pašije, které se samozřejmě nemusí hrát jen o Velikonocích, je to hezká hudba třeba i teď v září. No a z tohoto oratoria nám za chvíli zaspívá sopranistka Leneke Ruiten árii Cerflise mein Herze. Nejdříve ze všeho vás ale pozve kolega Stanislav Předota k nedělnímu poslechu dalšího dílu svého pravidelného pořadu s názvem Švédský stůl.
1: Klasik Praha.
2: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu ke cti národních patronů svatých Vojtěcha, Ludmily, Prokopa a Václava. Výběr z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragensis si budete moci poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje.

0: odměny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
2: Topcentrum.cz Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Jsme Klasik Praha.

Dvě minuty před 11. na Klasik Praha teď zazněla tato arie z Bachova oratoria Janovi Paschije Ezer Fließe mein Herze. Slyšeli jsme nahrávku sopranistky Leneke Ruiten a souboru Le Musicien du Louvre pod vedením Marka Minkovského. Dále nás čeká teď komorní hudba Josefa Suka, který v roce 1900 napsal 4 kusy pro housle a klavír. Z tohoto cyklu si poslechneme závěrečnou část, tedy 4. z těchto kusů Burlesku, a budou nám hrát houslista Daniel Matejča a klavírista Jan Schulmeister.

2:11 na Klasik Praha teď zazněla hudba Josefa Suka. Slyšeli jsme Burlesku, neboli čtvrtou část jeho cyklu 4 kusů pro housle a klavír. Hrál houslista Daniel Matejča, spolu s ním na piano Jan Schulmeister. No a dále si teď poslechneme hudbu renesančního skladatele Giovanniho Pierluigiho da Palestrina. Jehož styl sloužil jako vzor kontrapunktu i pro několik dalších generací skladatelů. Byl to velmi vlivný autor, náležící do takzvané římské školy. No a ten napsal svou možná nejslavnější mši, Misa Pape Marcelli, pro korunovaci papeže Marcela II., který se tedy v tomto úřadě moc dlouho neohřál, vládl údajně jen pouhých 22 dnů, zatímco tato skladba od Palestriny tedy přežila 5 staletí. No a my si teď z ní poslechneme část Agnus Dei v podání vokálního souboru The Sixteen pod vedením Harryho Christophersa.

0: V duchu našeho sloganu nejlepší hity za 500 let jsme vám teď hráli už téměř 500 let starou hudbu, dílo Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, část Agnus Dei z jeho slavné papežské korunovační mše Misa papé Marcelli. No a zpíval nám britský vokální soubor The Sixteen pod vedením Harryho Christopherse. Dále nás čeká symfonická hudba Mozartova, 33. symfonie B-dur, jejíž první větu si poslechneme v dobově poučené interpretaci amsterdamského barokního orchestru pod vedením Tona Kopmana.
1: Ladíte Klasik Praha.

Amsterdamský barokní orchestr nám hrál Mozarta. V tomto případě jsme slyšeli první část 33. symfonie B-dur. Orchestr hrál pod vedením Tona Kopmana, známého odborníka na dobově poučenou interpretaci. No a dále tady mám hudbu inspirovanou španělským folklorem. Bude to španělský tanec číslo 1 autora jménem Manuel de Falla, který byl tedy proslulý právě svými folklorními inspiracemi. No a zahrají nám dva sourozenci, klavíristé Sergio Tiempo a Karin Lechner.

Klavíristé Sergio Tiempo a Karin Lechner, sourozenci z Argentiny, nám teď hráli španělský tanec číslo 1 skladatele jménem Manuel de Falla. Další árie, kterou si poslechneme, ta pochází z pera Georga Friedricha Händla z kantáty Aci Galatea e Polifemo, inspirované tedy antickým příběhem. Bude to árie postavy právě Kyklopa Polifema, kterou ovšem pak Händel také zrecykloval o několik let později ve své opeře Rinaldo, jak tomu v té době často bývalo, že se úspěšné árie používaly vícekrát. No a my si poslechneme tedy tuto árii s názvem Sivilar Languida Leto, kterou nám zaspívá v roli Kyklopa Polifema basista Luigi De Donato, doprovázený souborem Collegium 1704.

Arii Sibilar Languida Leto od Georga Friedricha Händla nám teď zpíval basista Luigi De Donato, doprovázený kolegiem 1704. Byla to ukázka z předloni vydaného alba Polifemo, které tedy vzniklo ve spolupráci tohoto italského pěvce a českého barokního orchestru. A je to album zaměřené právě na postavu kyklopa Polifema v různých barokních operách a oratoriích. Také zazněl tento program na několika festivalech a koncertech tady v České republice. No a o tom, co chystá Kolegium 1704 v nejbližší době, se můžete dočíst i na jejich webových stránkách. 26. září, to znamená o víkendu, je můžete slyšet na Lednicko-Valtickém hudebním festivalu. Pak v říjnu zahrají v Lyonu, no a také tady v Praze ve Vzletu a následně na dvou koncertech v Rudolfinu a pak o den později v Drážďanech. To bude 16. a 17. září. Program nazvaný Misa Votiva se stejnojmenným dílem Jana Dismase Zelenky. Více informací na webu kolegium1704.com. No a my opět pokračujeme filmovou hudbou, teď to bude Michel Legrand a téma, které složil pro film Aféra Thomase Crowna. Je to melodie, za kterou Legrand získal dokonce Oscara za nejlepší filmovou píseň a zahraje nám ji klavírista Alexander Taro, doprovázený italským orchestrem svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papana.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host je operní pěvec, režisér a dramaturg, který většinu svého profesního života spojil s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Ovšem potkáte ho v každém divadle naší krásné země, protože jako předseda komise Thálie objíždí divadla, poslouchá, posuzuje a hodnotí. A své zkušenosti, znalosti a dovednosti už řadu let předává té nejmladší generaci umělců na Pražské konzervatoři. Ve studiu jsem přivítala Zbyňka Brabce. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Klasik Praha.
0: Klasik

Poslouchali jsme hudbu Josefa Haydna, druhou část z jeho symfonie číslo 100 G-dur, přezdívané Vojenská. To se projevilo i v rázných rytmech v této větě, která právě dozněla v podání orchestru London Classical Players a dirigenta Rogera Norringtona, loni zesnulého dirigenta, který byl v 60. letech průkopníkem hnutí takzvané stylově poučené interpretace. No a v rychlejším tempu bude i následující skladba. Poslechneme si teď kavatinu Des dur pro trombon a klavír francouzského autora Camille Saint-Saëns.

Je 9 minut po půl 12. Toto byla Saint-Saënsova kavatina des dur pro trombon a klavír. Skladba z roku 1915, ve své době trochu nezvykle pro sólový žestový nástroj použitý v komorní hudbě. No a na nahrávce účinkovali členové pařížského orchestru, trombonista Guillaume Coté Dumoulin, klavírista Laurent Vachal. A dále tu mám symfonickou hudbu Josefa Suka z jehož symfonie E-dur. Tentokrát vybíráme druhou část Adagio. Bude to nahrávka České filharmonie a Václava Neumanna.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Je 5 minut před 12. Toto byla hudba anglického barokního skladatele Henryho Purcella. Slyšeli jsme část nazvanou Now the Night is Chased Away, ansamblové číslo ze třetího dějství opery The Fairy Queen, neboli Královna Víl. No a na nahrávce účinkoval ansambl Jupiter, psáno Jupiter, pod vedením loutnisty Tomase Danforda. Sóla zpívali Lea Desandre, Jazz Dandy, Lawrence Kilsby a Alex Rosen. No a před 12. hodinou teď ještě komorní hudba Edvarda Griega, méně známá část jeho tvorby jsou určitě jeho smyčcové kvartety, tak my si od tohoto norského skladatele teď poslechneme čtvrtou část z kvartetu číslo 2 F-dur v podání souboru Rafael Kvartet.

0: Hudba Edvarda Grieg, čtvrtá věta ze Smyšcového kvartetu číslo 2, zakončila dnešní dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. To odpolední začne už za malý okamžik, budeme pokračovat Beethovenovou hudbou, no a dnes 22. září vás odpoledním programem provede kolegyně Mirka Časarová. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezké úterý, zítra se budu těšit zase naslyšenou mezi 9. a 12. a také ještě dnes od 19. hodin v pořadu Hudba v miléniu, kde bude mým hostem houslistka Alena Bájeva, jež zahájí novou koncertní sezónu pražských symfoniků 7. a 8. října v Obecním domě, tak rozhovor s ní si určitě nenechte ujít dnes večer od 19 hodin.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byla úvodní věta ze symfonie číslo 4 B-dur Ludvíka van Beethovena. Ovšem v aranži Šaje Woznera jsme poslouchali úpravu pro klavírní trio. Tento izraelsko-americký klavírista Shai Wozner se sám interpretaci Beethovena věnuje. My jsme poslouchali trojici housle Leonidas Kavakos, violončelo Jojoma a klavír Emanuel Ax. Na Radio Klasik Praha nám začalo odpolední vysílání dnes až do 19. hodiny s Mirkou Časarovou. Dnes máme úterý 22. září a svůj svátek slaví Darina. Takže všem Darinám jen to nejlepší, ale to nejlepší i vám, všem našim posluchačům Radia Klasik Praha. Co nás čeká například v této hodince, tak máme tu Georga Friedricha Händla, France Antona Hofmeistra či Vyšehrad z mé vlasti Bedřicha Smetany. Teď už je tu ale píseň La Biondina in Gondoletta, benátská zlidovělá píseň v podání souboru Venice Baroque Orchestra a s tenoristou Juanem Diego Florezem.

O blondýně na gondole, tak o té nám zpíval tenorista Juan Diego Flores v benátské zlidovělé písni. Za doprovodu Venice Baroque Orchestra a na mandolínu hrál Avi Avital. Je za 10:50 a před námi je třetí věta Furioso ze sonáty D-moll pro zobcovou flétnu a basso continuo. Na flétnu nám bude hrát Michála Koudelková, na čembalo Monika Knoblochová, barokní violončelo Libor Mašek, teorba Jan Krejča.

0: Klasik Praha.
1: Plný kontroverzí byl život ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče, jednoho z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny 20. století. Mezi jeho nejznámější a nejslavnější díla patří jeho 5., 7. a 10. symfonie, skladby komorní i hudba k filmům a baletům. Od jeho narození 25. září 1906 uplynulo 120 let. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
4: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hermann.cz.
4: Hermann. Jistota na celý život.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Měsíční řeka a téma z filmu Snídaně u Tiffanyho, nádherný film s nezapomenutelnou Audrey Hepburn z roku 1960 a s hudbou Henryho Manciniho. Nahrávka pak Filharmonici města Prahy. Před námi je teď třetí věta z koncertu pro hoboj a orchestr C-dur France Antona Hofmeistra. Hraje Kammerakademie Potsdam na hoboj Albrecht Mayer.

Dozněla nám třetí věta z koncertu pro hoboj a orchestra C-dur France Antona Hofmeistra. Poslouchali jsme Kammerakademie Potsdam, na hoboj hrál Albrecht Mayer. A teď se vydáme na Vyšehrad, je tu první věta z cyklu symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii.

0: Vyšehrad je první symfonická báseň z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany, která je inspirovaná legendami spojenými se stejnojmenným pražským hradištěm. Bedřich Smetana vytvořil Vyšehrad již jako úplně hluchý, začal na něm pracovat koncem září roku 1874 a již 18. listopadu oznámil, že je se svým dílem hotov. My jsme poslouchali nahrávku České filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
5: Topcentrum.cz Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní technologie.

0: Více na vzp.cz/pojďte k nám.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme druhou větu Idyl z koncertu pro violončelo a dechový orchestr Friedricha Guldy. Hrali nám Le Force Smažere, které řídil Rafael Merlin, na violončelo Edgar Moreau. Je přesně 13 hodin a jsou tu zprávy s datem 22. září.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují od úterního rána v sídle Akademie věd v centru Prahy. Shromažďují tam dokumenty a faktury. Zajímají se o středisko společných činností Akademie věd, které zajišťuje jednotlivým vědeckým pracovištím, například informační technologie, správu nemovitostí nebo vydávání publikací. Zatím nikoho neobvinili. Stovky lidí v úterý od časného rána čekali ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky, aby získali 5 000 korun se speciálním přítiskem, vydanou ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Před otevřením pokladny v 7 hodin a 30 minut se táhla zhruba 700-metrová fronta od vstupu do banky v ulici Na Příkopech před Nekázanku až na Senovážné náměstí. Řada zájemců o bankovku čekala už od nočních hodin. Stovky metrů dlouhé fronty se tvořily také u poboček v Hradci Králové nebo v Brně. Ceny ropy se po 5 dnech poklesu opět zvyšují a severomořský Brent je zpět nad $100 za barel. Obchodníci čekají na další vývoj v jednáních mezi Spojenými státy a Íránem, a to na okraj valného shromáždění OSN, které se tento týden koná v New Yorku. Vážná nehoda se stala v úterý na 660. kilometru dálnice D4 u Mírovic ve směru od Prahy na Písek. Motorkář tam narazil do svodidel, na místě přistál vrtulník a dálnice ve směru na Písek stojí. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha jde o jeden z nejdůležitějších zákonů, který řídí české zdravotnictví. Ministerstvo teď představilo detaily jeho reformy. Jejím základním kamenem je větší odpovědnost pojišťoven a motivace lidí k prevenci. Za absolvování preventivních prohlídek by lidé měli dostávat peníze na účet až 1500 korun. Dnes vyšla kniha bratra zesnulé princezny Diany, Charlesa Spencera, která znovu otevírá desítky let staré rány v britské královské rodině. Kniha Swan Song, Diana My Sister, tedy labutí píseň Diana moje sestra, představuje podle agentury Reuters Spencerův pohled na život jeho sestry a její nešťastné manželství s princem Charlesem, nynějším králem Karlem III. A jaké je dnes počasí? Oblačno až polojasno, na severovýchodě přechodně zataženo. Na východě a severovýchodě místy, jindy jen výjimečně přehánky nebo občasný déšť. Na horách srážky četnější. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy o 13. My pokračujeme symfonií z oratoria Salomon Georga Friedricha Händla.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla symfonia z oratoria Salomon Georga Friedricha Händla. Oldřich Vlček řídil Virtuozy di Praga, na čembalo hrál Aleš Bárta. Je 6 minut po 13. hodině, my jsme na Radio Klasik Praha otevřeli další vysílací hodinu dnešního odpoledního vysílání a pokračujeme koncertní parafrází na husitskou píseň Ference Lista. Na klavír hraje Tomáš Víšek.

Poslouchali jsme koncertní parafrázy na husitskou píseň Ference Lista. Autor tuto píseň vytvořil na základě melodie, která mu byla při návštěvě Prahy v roce 1840 předložena, co by stará husitská píseň. Ale samozřejmě to byl takzvaný fake a napsal ji známý podvodník Václav Hanka. Ve skutečnosti šlo o píseň Těšme se blahou nadějí. Každopádně husitská píseň tu je a na klavír ji zahrál Tomáš Výšek. Další skladbou bude čtvrtá věta ze smyčcového kvintetu číslo 2 G-dur Johannesa Brahmse. Radek Baborák řídí Baborák ensemble a hraje na Lesní roh.

0: Tak to byla závěrečná věta z Brahmsova pozdního komorního díla z roku 1890, smyčcový kvintet číslo 2 G-dur. Hrál nám soubor Baborák ansámbl Na lesní roh Radek Baborák.
1: Klasik Praha.
2: Skvěle ladí s velkým orchestrem, ale dokáže vás dostat i do tranzu. V dalším díle pořadu Spektrum hudby vám představím brumly, netradiční nástroj starý tisíciletí. Můj host, brumlista Petr Jasinčuk, vám prozradí zajímavosti, které se k ní pojí i jak zní. Říkám tedy, nebrumlej, radši vem brumly a hrej. V sobotu v premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Těší se Filip Sichra.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
8: Hermann. Jistota na celý život.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byla hudba k počítačové hře Zaklínač 3 divoký hon. Hudba z pera Marcina Přibyloviče a Mikuláje Strojinského. Lípa muzika je mezinárodní hudební festival, který již čtvrt století pravidelně oživuje zapomenuté kouty severních Čech a blízkého saského příhraničí. Žena oslavovaná, žena milovaná, žena obdivovaná, žena uctívaná. Festival Lípa muzika si do erbu svého 25. ročníku vybral ženu. Ženy se hrály klíčovou roli v hudební historii nejen jako patronky umění, skladatelky a interpretky, ale také jako hrdinky, můzy, světice či krasavice. A stávaly se nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro celou západní kulturu. Hudba k ženě patří, je konec konců rodu ženského. Já bych vás ráda pozvala ve čtvrtek 1. října v 11 a v 19 hodin do České Lípy, do Jiráskova divadla na představení, kde účinkuje Sara Haváčová a dámské smyčcové kvarteto a jde o příběh houslistky Almy Rosé. Alma Rosé se narodila ve Vídni v roce 1906 do hudební rodiny. Dcera vídeňského houslisty Arnolda Rosé a neteř Gustava Mahlera měla hudební dráhu předurčenou. Jako houslistka koncertovala po celé Evropě. V roce 1938 však byla její rodina vystavena perzekuci kvůli židovskému původu. V roce 1943 byla Alma deportována do Osvětimi, kde se stala vedoucí táborového orchestru. V tomto uskupení se věnovala i provádění zakázaných židovských a polských skladatelů. V Osvětimi Alma Rosé v roce 1944 zemřela. Nabídkou stvárnit Almu Rosé jsem byla hluboce poctěna, neváhala jsem ani vteřinu. Téma hru z války a holokaustu nesmí být nikdy zapomenuto, řekla Sara Haváčová. Tedy 1. října v 11 a v 19 hodin Jiráskovo divadlo v České Lípě. A my tu teď máme preludium z Náhrobka Kuprénova. Maurice Ravel a na klavír Benjamin Grosvenor.

Náhrobek Kuprénův, skladba Maurice Ravela, ze které jsme poslouchali první část s názvem Preludium. Na klavír hrál Benjamin Grosvenor. A teď tu máme nešťastného a zlomeného Rigoletta, kterému unesli dceru a on ji hledá. Je tu árie titulní postavy z opery Rigoletto Giuseppe Verdiho. Zpívá baritonista Cheryl Burns.

Pietá, signori, smilujte se nad nešťastným otcem, prosil baritonista Cheryl Milnes, co by Rigoletto ze stejnojmenné opery v árii a v celé hudbě Giuseppe Verdiho. Silvio Varviso řídí London Symphony Orchestra a společně se Cherylem Milnesem jsme slyšeli Ambrosianský operní sbor. Teď tu máme hudbu Josefa Myslivečka, jeho houslový koncert E-dur, z něhož si poslechneme první větu. Václav Lux řídí Collegium 1704, na housle hraje Leila Šajek.

0: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
10: Tohle je Klasik Praha.

Tak to byla hymna českého národa, to pivečko je věru nebeský dar. Sbor z opery Prodané nevěsty Bedřicha Smetany a s dvěma solisty. Jeníkem, který nám byl zaspíván Petrem Dvorským a co by kecal, se představil Richard Novák. Byl to také Pražský filharmonický sbor a Česká filharmonie, kterou řídil Zdeněk Košler. Za 3 minutky je tu 14. hodina, pak už hudba Petra Iliče Čajkovského, George Gershwina, Tomase Adése a také novinka týdne, což je opera českého skladatele Leoše Janáčka, Výlety Matěje Broučka. Tuto hodinu pak uzavřeme

0: Tak to byla třetí věta z populárního klavírního koncertu číslo 1 bémol Petra Iliče Čajkovského. Kurt Mazur řídil New Yorkskou filharmonii, na klavír hrála Elizabeth Leonskaja. A my tu teď máme novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Opery českého skladatele Leoše Janáčka se těší velké oblibě ve Velké Británii a na labelu LSO Live, který je značkou londýnského symfonického orchestru, vyšla na začátku září nová živá nahrávka Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovi z roku 1920 na náměty dvou satirických povídek Svatopluka Čecha. Londýnské symfoniky na nahrávce diriguje Simon Rattle, který s orchestrem už v minulých letech natočil oceňované nahrávky příhod Lišky Bystroušky, Káti Kabanové i Jenufy. Stejně jako v předchozích případech, dirigent přizval i některé české pěvce, tenoristu Aleše Bryscejna, sopranistku Doubravku Novotnou nebo baritonistu Lukáše Zemana. Záznam byl pořízen loni v květnu v Barbican Hall a nové album už získalo velmi pozitivní recenze. Janáčkovy Výlety páni Broučkovi patří k jeho méně typickým a méně často uváděným dílům. Oproti autorovým působivým tragédiím se jedná o komickou operu plnou hudební fantazie a odlehčené, avšak nápadité hudby, často ve valčíkovém rytmu. Poživačného a zbabělého pražského měšťáka Broučka zavede děj v první polovině na měsíc a v druhé polovině do času husitských válek. Jako hudební ukázku uslyšíme instrumentální mezihru z první části opery. Hraje Londýnský symfonický orchestr, diriguje Simon Rattle.

Tak to byla instrumentální mezihra z první části opery Výlety páně Broučkovi Leoše Janáčka. Hrál nám londýnský symfonický orchestr, který dirigoval Simon Rattle, a poslouchali jsme tak naši novinku týdne v tomto roce. Je to týden s číslem 39. I got plenty of nothing, mám spoustu ničeho. Tak to je píseň z opery Porky a Bess George Gershwina. A toto vyznání nám připraví Adam Plachetka. Thank you.

Určitě jste poznali charismatický hlas našeho basbaritonisty Adama Plachetky, který zpíval píseň z opery Porgy a Bess Mám spoustu ničeho s hudbou George Gershwina. Tomáš Netopil řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu. Před námi jsou teď pokrytci v olověných kabátech, co by část z pekla z baletu Dante Tomase Adese. Gustavo Dudamel řídí Los Angeleskou filharmonii.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu ke cti národních patronů, svatých Vojtěcha, Ludmily, Prokopa a Václava. Výběr z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragenzis si budete moci poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
11: Schořela mi kulma.
12: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Stane se někdy, že se hudba typicky propojí s filmem a také s hlavní postavou a věřím, že většině z vás se teď vybavila tvář Louis Define a nezapomenutelný hlas Františka Filipovského. Byl to film Četník ze Saint-Tropez, film z roku 1964 s hudbou Raymonda Lefevra. Koncertem ve Dvořákově síni Rudolfína začne 20. října jubilejní 35. ročník cyklu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Slavnostní zahajovací večer spojí houslovou tradici s operním repertoárem i setkáním zkušených interpretů s mladými talenty, jak je u tohoto festivalu už zavedenou tradicí. Vedle hostitele Hudečka se představí laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnaud Izard, přední česká violistka Kristýna Nouzovská-Fialová a mezinárodně etablovaní pěvci, sopranistka Lucie Kaňková a tenorista Daniel Matoušek. Orchestrální doprovod zajistí Prague Filharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Program nabídne Dvořákův Mazurek a Bruchův koncert pro housle a violu e-moll. Druhou část večera vyplní výběr z oper Verdiho, Pucciniho a Gounoda. Zazní árie a duety z La Traviaty, Romea a Julie a Bohémy, včetně slavných árií Sempre Libera a Nessun Dorma. Další program jubilejního ročníku festivalu nabídne pestrá hudební setkání napříč generacemi i žánry. Od Bacha Vivaldiho přes jubilujícího Beethovena a vánoční hudbu až po Gershwina či Bernsteina. Vedle Václava Hudečka se představí renomovaní interpreti, jako jsou Ivo Kahánek, Kateřina Englichová, Jiří Vodička, Vilém Veverka, Smetanovo trio, Pražské kytarové kvarteto, Chlapecký sbor Bonnie Pueri či soubor Virtuozy di Praga. Svátky hudby potrvají až do 20. dubna příštího roku. A my tu teď máme třetí větu z klavírního kvintetu číslo 2 A-dur Antonína Dvořáka. Budeme poslouchat Pavel Haas kvartet a na klavír Boris Gilburg.

Tak to bylo Scherzo Furiant z klavírního kvintetu číslo 2 A-dur Antonína Dvořáka. Na klavír hrál Boris Gildburg a společně s ním Pavel Haas kvartet. A teď nás čeká závěrečná árie Otela od Giuseppe Verdiho. Nešťastným Otelem, který lituje svého činu, je Joseph Kalecha.

závěr opery Otello v arii Nun mi téma Joseph Kalecha a hudba Giuseppe Verdiho. Ramón Tebar řídil Orchestra della Comunitat Valenciana. Teď tu máme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, je tu první věta z jeho symfonie číslo 6 F-dur. Trevor Pinnock řídí The English Concert.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
12: Ladíte Klasik Praha.

Tak to byla druhá část z neoklasicistního díla významného polského skladatele z roku 1963 Henryka Goreckého. Tři kusy ve starém stylu pro smyčcový orchestr. Antoni Witt řídil symfonický orchestr Polského rozhlasu. Ještě dvě skladby nás dělí od 15. hodiny a než to bude klavírní sonáta Roberta Schumana, zazní anglická lidová v aranži Ralpha von Williamse. Turtle Dove, tedy hrdlička.

Lidová píseň na téma odloučení milenců, to je Hrdlička v aranži Ralpha Vaughan Williamse. Nigel Short řídil soubor Tenebre a solově zpíval baritonista Gabriel Crouch. Tuto hodinu pak uzavřeme klavírní sonátou číslo 3 F-moll Roberta Schumana. Druhá věta skrco za klavírem Andrea Kauten.

0: Hodinu nám uzavřela hudba Roberta Schumanna a německá pianistka Andrea Kauten, která zahrála druhou větu ze sonáty pro klavír číslo 3 F-moll. Teď je přesně 15 hodin a před námi je dvojkoncert pro dva fagoty a orchestr F-dur Antona Zimmermana.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme úvodní větu z dvojkoncertu pro dva fagoty a orchestr F-dur Antona Zimmermana. Tento skladatel z dobového hlediska současník Jana Křtitele Vaňhala působil především v Hradci Králové a v Bratislavě jako chrámový varhaník. A tento jeho fagotový dvojkoncert nalezl Ondřej Šindelář v archivu Pražské konzervatoře. Pozoruhodný je tím, že až na prostřední větu je prakticky shodný s Vaňhalovým častěji hrávaným dvojkoncertem a kdo z obou autorů první a třetí větu napsal původně, je zatím nejisté. Každopádně my jsme poslouchali Ondřeje Šindleláře i v nahrávce fagotistu a ten si pozval svého kolegu Sergia Azzoliniho. Společně s nimi pak hrál soubor Rezonanza Praga. Je přesně 15:45 a my tu máme hudbu z filmu Casanova Federica Felliniho. Autorem hudby je Nino Rota, Ricardo Šaji řídí Filharmoniky ze Skaly.

0: Klasik Praha.
1: Na zahajovacích koncertech nové sezony pražských symfoniků 7. a 8. října se jako solistka představí mezinárodně uznávaná houslistka Alena Bájeva, která zahraje Beethovenův koncert D-dur. Nejen o Beethovenovi si budeme s Alenou Bájevou povídat v příštím pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 22. září od 19 hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: to byla úvodní část z baletní hudby opery Faust Charlese Gounoda. Ondrej Lenárt řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. A my tu teď máme ohlédnutí za 35. ročníkem festivalu Krumlov 2026 s jeho ředitelkou Gabrielou Rakidy.
1: Milí posluchači, zdálo se mi, že je tomu celkem nedávno, kdy tady ve studiu stanice Klasik Praha seděl dramaturg festivalu Krumlov Martin Rudovský a bavili jsme se o programu letošního už 35. vlastně jubilejního ročníku festivalu v tom krásném jihočeském Krumlově, kde ta místa doplňují krásnou hudbu během letních měsíců, kdy festival Krumlov probíhá. Letos proběhl 17. července až 8. srpna. A z toho, co říkám, je jasné, že to léto uteklo jakoby nic a festival Krumlov už je minulostí. A jaký byl, jestli splnil očekávání, jestli přálo počasí a jaké zajímavé projekty byly, to je téma rozhovoru s generální ředitelkou festivalu Krumlov paní Gabrielou Rakidy, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak já myslím, že nejenom nám to léto, ale i vám uteklo, protože co se týče festivalu Krumlov, bylo plné nádherných událostí. Když byste hodnotila teď jenom po všechně, vydařilo se?
2: Z mého osobního pohledu vydařilo, je otázka, co návštěvníci, co partneři, co umělci, ale já z toho mám velmi dobrý pocit. Přálo nám počasí.
1: To je důležité.
2: Je pravda, že spoustu těch velkých koncertů, především to zahájení, jsme organizovali venku, a takže to nám hodně pomohlo v té příjemné letní atmosféře. A mám velkou radost, že letos přišlo o 700 návštěvníků více oproti minulému ročníku.
1: Tak. Když bychom hovořili ještě trošku tou řečí čísel, kolik vlastně bylo těch projektů, protože tam jsou ty velké hlavní stěžení projekty, ale pak tam jsou ještě řady doprovodných programů, které jsou vždycky tradicí.
2: Bylo to přes 45 koncertů celkem, včetně doprovodného programu, a přes 20 koncertů hlavního programu a byli jsme na 14 lokacích letos.
1: Samozřejmě vždycky jsou stěžení ty základní velké projekty, což je zahajovací a závěrečný koncert, ale já myslím, že spíš bychom se mohli pobavit o nějakých dalších projektech, které třeba byly oproti těm minulým letům jiné, navíc v jiných lokacích, protože těch lokací každý rok také přibývá. Tak na které ty projekty teď ráda vzpomenete?
2: Já mám velkou osobně radost, že se nám podařilo objevit a zrealizovat koncert v Kuklově. Je to chrám, nedostavěný chrám Kuklov, kde jsme zavítali s koncertem s varhanicí Katou, která úžasně experimentovala a měla také velmi efektní světelný design, který se úplně skvostně hodil právě do tohohle prostoru. Takže to se vydařilo a mě osobně, a věřím, že i Martin Rudovský by souhlasil, byl velmi blízký projekt v Červeném dvoře, což je známá psychiatrická léčebna, ale zároveň je to také skvostná památka, o kterou se stará pan primář Dvořáček, což je osvícený muž. Takže jsme měli možnost ať už pozvat teda klienty psychiatrické léčebny, tak také veřejnost a ty se potkali na jednom místě ve skvostném krásném sále a vystoupil zde Jiří Vodička s Pavlem Štajdlem a to nám byl teda velmi jako osobně blízký projekt. A letos jsme také objevili kotelnu, což samo o sobě teda už zní industriálně a šli jsme do soudobé hudby, což je taky naším novým cílem poslední dva roky, že tak též se otvíráme nové tvorbě.
1: To je ten koncert orchestru Berg v tomto prostoru?
2: Ano, je to tak. A i tím jsme přivedli nejenom tedy hudební projekt, ale hudebně divadelní, takže jsem ráda, že také v tomto máme kontinuitu, že kombinujeme také hudbu s dalšími uměleckými obory. A zmíním přece jenom trošku to zahání, protože festival Krumlov se trošku také specifikuje, nebo taktéž by rádo, aby vždycky zahajovací koncert měl něco z malého z předkrmu a také takzvaně jako umělecký zákusek. A to se podařilo, protože než začal to slavnostní zahájení, tak mezi diváky putovali perkusionisté, kteří připravili takovou jako aranž na téma teda Korzakovy Šehrzády. A po skončení koncertu poté návštěvníci putovali zahradou a byly tam tance, ohně a vypravěči, kteří vyprávěli pohádky z Tisíce jedné noci.
1: My vlastně v souvislosti s tím musíme připomenout, že motem toho letošního festivalu byl Labyrint příběhů. No a ta Šehrezáda tato otevřela opravdu nádherným způsobem, tematicky přímo, ať už tématem toho koncertu, anebo tím labyrintem těch zahrad, které jste zmiňovala.
2: Poslední léta se snažíme festival zaštítit tématem, který nás dramaturgicky navede a takzvaně tak jako zahrne všechny ty koncerty, které jsou ať už komorní, tak symfonické do jednoho takového jako balíku a navede nás dramaturgicky. A musím říct, že letos nám bylo hodně ku prospěchu a to bylo taky s záměrem, aby nás navedlo a zároveň nás inspirovalo. A ten labyrint se krásně i prolnul do děl, který právě nesou téma labyrintu světa Raj srdce po Amose Komenskému. A díky tomu jsme také přivedli premiéry do Českého Krumlova, protože právě s tímto názvem vznikla premiéra třeba Tomáše Kača, která byla uvedena v Českém Krumlově.
1: Ano, pardon, že do toho vstupu, my jsme tady s Tomášem mluvili, takže ano, naši posluchači vědí, je to v podcastu, to bylo moc zajímavé.
2: Takže ještě navážu, že jednou z těch misí posledních let je přivážet do Krumlova nově vzniklá díla a podněcovat taktéž vznik nových děl, a to se daří. Já s toho mám obrovskou radost osobně.
1: Tak to téma tedy, jak už jsme říkali, byl Labyrint světa a ráj srdce. Ostatně k tomu odkazoval i další projekt Michaly Káčerkové s Markem Ebenem, který tam byl. Ale těch pořadů a těch projektů, programů byla celá řada. Vy už jste říkala, že se snažíte směřovat i k současné hudbě, ale vlastně tam bylo celé to široké spektrum od baroka až po tu současnou hudbu. A také myslím, že Kolegium 1704 tam mělo takový velmi zajímavý barokní projekt.
2: Nádherně, ano, přivezli do Krumlova jednu aktovou operu Číňanka. A těší mě taktéž, že tuto inscenaci si vybrala Česká televize, Francouzská televize pro přenos a i zahájení bylo přenášeno francouzskou televizí Mezzo. A jinak musím říct, že si ještě odnáším jeden zážitek z barokního divadla na takový jako odlehčení, ale musím říct, že to, co mě svíralo žaludek nejvíc během tohoto představení, bylo dívat se na pana Luxe, jak mu teče vosk ze svíček po jeho krásném čembalu. A teď ta svíčka stále dohořovala a hořela a kolega mu teda tam během představení asistoval a podával mu nové svíce, tak tam jenom chci říct, že tohle byl opravdu autentický barokní zážitek.
1: Tak to museli požární technici být v pozoru a ano. Museli být
2: hasiči, kteří seděli za mnou,
1: nervózní.
2: Tak ty byli velmi ostražitý celou dobu.
1: Tak to je opravdu autentické prostředí se vším všudy. To musel být krásný zážitek, samozřejmě i po té hudební stránce, i když to tady zlehčujeme. Vy jste zmiňovala, že tam byl televizní záznam. Bude něco ještě v budoucnu? Bylo těch záznamů víc? Bude nějaká možnost se třeba na některé ty projekty podívat v televizi?
2: Ano. Byly to záznamy, ať už to byl zahajovací koncert, tak to také bude záznam z koncertu s Lukášem Vondráčkem, tak tady z barokního divadla zmíněného, a budeme informovat naše diváky na našich sítích a na webových stránkách, ať už to bude vysílání na podzim teď v říjnu do televize Mezza nebo pak do České televize v prosinci.
1: Když jsme zmiňovali ten zahajovací koncert, tak ještě možná bych také řekla, že i ten závěrečný koncert musel být velkým zážitkem, protože tam bylo operní gala, tak to asi byla taková krásná tečka za celým tím projektem.
2: Byla to kombinace, že dvou úžasných českých hvězd, který bez pochyby mají místa už ve světě, a zároveň zase světové operní pěvkyně Danielle Denise, která přijela k nám, a vždycky máme radost, když se potkají na jednom pódu, jak vidíme, jak vlastně my Češi máme
1: se můžeme rovnat.
2: A ne-li máme ještě někdy lepší ty hlasy, takže máme velmi rádi, kombinujeme, ať už český zpěváky se zahraničními. A co mě ještě osobně udělalo radost, je, že Danielle Denise už se spjata s Glenburnským festivalem. Její manžel je ve vedení tohoto festivalu a je potomek těch, kteří založili, to vlastně pradědeček jeho založil Glenwoodský festival v roce 34. A takže to byla taková osobnost, která se k nám přijela podívat, a i mu bylo blízký náš festival, spoustu věcí mu přišly absolutně skvostný, jak jsme z toho měli radost, že jsme měli i možnost popovídat si s člověkem z takového krásného místa ze zahraničí.
1: Tak jak už jsem říkala, 35. ročník festivalu Krumlov je minulostí. Nepochybně vy už pracujete ne-li na příštím, tak i na těch dalších ročnících. Kdy se rozvíme něco bližšího o příštím ročníku festivalu?
2: My už víme téma, jsou to metamorfózy, proměny. A 11. listopadu budeme odtajňovat program, bude tisková konference a budeme začínat prodávat vstupenky na příští ročník.
1: Tak my se budeme těšit pak na podrobnosti, na nějaká jména a na další zajímavé třeba lokace, které objevíte. Nepochybně se na té tiskové konferenci uvidíme a pak naše posluchače budeme informovat, na co se budou moci přijet podívat do Krumlova v příštím roce. Paní Gabriela Rachidy, generální ředitelka festivalu Krumlov, byla naším hostem na Klasik Praha. Já vám děkuji za váš čas, za vaše úsilí, za ty krásné projekty, které děláte. Ať se vám i nadále daří. Mějte se hezky.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naschledanou.

Tak to byla pomalá druhá věta z koncertu pro dvoje housle, smyčce a basso continuo d-moll Johanna Sebastiana Bacha. Mahanes Fahany řídil Mutter s virtuózy, na housle hráli Anne-Sophie Mutter a Ye-Eun Choi. 16. hodina tu bude za 17 minut, co nás ještě čeká, tak například právě teď je tu třetí věta z klavírního koncertu D-dur pro levou ruku a orchestr Maurice Ravela. Ivan Fischer řídí Budapešský festivalový orchestr, na klavír hraje Zoltán Kočiš.

0: Klasik Praha.
1: Plný kontroverzí byl život ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče, jednoho z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny 20. století. Mezi jeho nejznámější a nejslavnější díla patří jeho 5., 7. a 10. symfonie, skladby komorní i hudba k filmům a baletům. Od jeho narození 25. září 1906 uplynulo 120 let. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta. Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla nám úvodní část ze serenády D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Viktor de Sarzen řídil Lozánský komorní orchestr. My jsme těsně před branami 16. hodiny. Po 16. hodině to bude skerco Friderika Chopina, symfonie Karla Filipa Emanuela Bacha či téma z filmu Batman Dannyho Elfmana. S touto hodinou se pak rozloučíme 9. částí Zapateado z madrigalového koncertu pro dvě kytary a orchestr Joaquina Rodriga.

0: Tak to byl madrigalový koncert pro dvě kytary a orchestr Joaquina Rodríguez, ze kterého jsme poslouchali takzvané Zapateado. Neville Mariner řídil Akademii svatého Martina v Polích a na kytary nám hráli Pepe a Angel Romerovi. Je přesně 16 hodin, my začínáme podvečerní vysílání na Rádiu Klasik Praha. První skladbou bude skerco číslo 1 H-moll Frederika Chopina.
1: Jsme Klasik Praha.

To bylo vášnivé skerco číslo 1 H-moll Friderika Chopina. Na klavír hrál Martin Kasík. Je 9 minut po 16. hodině a my tu teď máme hudbu Karla Filipa Emanuela Bacha. Třetí věta z jeho symfonie číslo 4 Ador.

Dozněla třetí věta ze symfonie číslo 4 a dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Trevor Pinnock řídil The English Concert. A teď tu máme téma z filmu Batman, film z roku 1989 s hudbou Dannyho Elfmana a nahrávkou Filharmoniku města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna bych se rád vrátil k hollywoodskému velikánovi Jerrymu Goldsmithovi. Znáte ho ze Star Treku nebo třeba hororu Přichází satan. Má za sebou ale daleko víc zajímavých projektů a právě ty bych rád připomněl na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: Od srdce belabel.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Poslouchali jsme třetí větu ze smyčcového kvartetu E-moll Eany Boyle, irské skladatelky a studentky Ralpha Vaughan Williamse. Hrál nám soubor Piaty Quartet ve složení Rebecca Chen, Michael Trainer, Tetsumi Nagata, Jesse N. Richardson. Já mám teď pro vás pozvánku na 25. ročník festivalu Lípa muzika, kde v jeho popředí a v erbu letošního ročníku stojí žena. Dámy hrají dámy, tak to je název dalšího koncertu, na který bych vás ráda pozvala a který bude v sobotu 3. října v 19 hodin v evangelicko-luteránském kostele ve Waltersdorfu. Skladeb ženských autorek je víc, než si lidé myslí, jen historicky nedostávali stejné příležitosti. To jsou slova dam z Kalabis kvintetu. Ten tvoří Zuzana Leimer-Fletná, Jarbila Jermářová-Hoboj, Anna Sisová-Klarinet, Denisa Beňovská-Fagot a na lesní roh Adela Psohlavcová. Dámy, které hrají dámy, ale nejenom je, tak to je Kalabis kvintet. Ženami tvořený dechový soubor, založený v roce 2012 na půdě pražské AMU. Jméno odkazuje na skladatele Viktora Kalabise a členky souboru si je vetkly do štítu s povolením skladatelovy manželky, slavné čembalistky Zuzany Růžičkové. Po vítězství na Kalabisově soutěži v Semmeringu. Dámské dechové kvinteto je v dobrém slova smyslu schopné takřka čehokoliv a patří také k vyhledávaným tělesům pro interpretaci nové soudobé tvorby. Barevné a virtuózní nástrojové seskupení v dechových kvintetech vždy lákalo a láká četné skladatele. A proto o dostatek hudební literatury není nouze. Program koncertu ve Waltersdorfu skýtá nepříliš často slýchaný dialog mužských a ženských skladatelských osobností a snaží se upozornit na přínos mužského i ženského principu v hudbě. Nevšímá si přitom odlišností, naopak podtrhuje synergii obou světů. Takže 3. října v 19 hodin evangelicko-luteránský kostel ve Waltersdorfu. A my tu teď máme také jednu dámu, chytrou dámu, a tou byla Šeherezáda. Je tu symfonická světa, ze které zazní třetí věta Nikolaje Rimského-Korsakova.

Láska cariviče a princezny. Třetí věta ze symfonické svity Šehrezáda Nikolaje Rimského-Korsakova. Daniel Barenboim řídil Chicago Symphony Orchestra a nádherné tklivé housle, tak to byl Samuel Meggett. Je 7 minut po 4:30 a před námi je sonatýna pro čtyřruční klavír Gerdi Ligetiho. Na klavíry hrají Erika Haase a Carmen Piazzini.

To byla sonatina pro čtyřruční klavír maďarského skladatele 20. století Györgyi Ligetiho. Na klavír nám hráli Erika Haase a Carmen Piacini. Do 17. hodiny zbývá 17 minut, bude tu ještě Claude Debussy a jeho Dívka s vlasy jako len, koncert číslo 1 pro klavír a orchestr Ference Lista, a teď už Michel Richard de Lalande a jeho svita v podání La Symphonie du Marais.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nevím, ho!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

To byla závěrečná věta z koncertu číslo 1 S-dur pro klavír a orchestr Ference Lista. Jiří Bělohlávek řídil Státní filharmonii Brno, na klavír hrála Valentina Kameníková. Pojďme se podívat, jaký program přichystalo Radio Klasik Praha pro dnešní večer. V 19 hodin tu máme hudbu v miléniu a Ondřej Fischer si pozval houslistku Alenu Baevu, která vystoupí 7. a 8. října na zahajovacích koncertech nové sezóny Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, a to s koncertem D-dur Ludvíka van Beethovena. Pak tu máme ve 20 hodin koncert bez smokingu, dnes další houslová záležitost, ale bude to houslista Joshua Bell, v jehož podání si vyslechnete houslový koncert Petra Iliče Čajkovského a Enrika Věňavského. A ve 22 hodin repríza pořadu z archivu osobností Ivan Dlask si povídal s Jiřím Štělcem. Tak to byl program, nebo to je program pro dnešní večer. A já vás teď seznámím s dívkou s vlasy jako len. Je to ale píseň Claude Debussyho v podání Julie Rose a Susan Manoff.

0: Překrásná píseň Dívka s vlasy jako len, tak to je rané dílo Claude Debussyho za jeho života nevydané. Slova básně pak Le Conte de Lisle a hudebně nijak nesouvisí se známým preludiem téhož názvu, ale to jste samozřejmě poznali. Tuto píseň natočili společně mladá francouzská sopranistka Julie Rose, vítězka pěvecké soutěže Operalia a zkušená americká klavíristka působící ve Francii Susan Manoff. My jsme se mezi tím přehoupli už přes 17. hodinu a je tu houslový koncert Ludvíka van Beethovena.
1: Tohle je Klasik Praha.

Tak to byla třetí věta Rondo z houslového koncertu D-dur Ludvika van Beethovena. Hrál Talichův komorní orchestr na housle Jan Talich mladší. Nejenom o tomto koncertu si dnes bude v 19 hodin ve svém pořadu Hudba v miléniu povídat Ondřej Fischer s houslistkou Alenou Bájevou, která právě tento koncert zahraje v říjnu na zahajovacím koncertech nové sezony Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. My tu teď máme zhudebnění 55 hebrejských žalmů v italské parafrázi Giuseppe Giustinianiho s hudbou Benedetta Marcella. Estro poetico armonico a ne, neděste se, nebudeme poslouchat všech 55 žalmů, ale poslechneme si žalm číslo 11 v podání souboru Voices 8 a Les Inventions.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl na přelomu tisíciletí manažerem a posléze ředitelem pražských symfoniků. Budeme mluvit o tehdejších projektech, na které zavzpomíná Petr Polívka. Zeptám se také na jeho působení jako ředitele v Českém centru v Bruselu, na pobyt v Africe i na funkci ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izád a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

To byla hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho a druhá věta z jeho symfonie číslo 5 D-moll, takzvané reformační. Alfred Scholz řídil Londýnský symfonický orchestr. A já bych vás ráda pozvala do baziliky svatého Jakuba Prahy na Starém městě do Malé Štuparské na koncert s názvem Znovu zrozená Notre Dame, a to 24. září v 19 hodin. Mezinárodní varhanní festival probíhá vždy každý čtvrtek od 19 hodin a to letos od 6. srpna do 24. září a letos je to už s pořadovým číslem 31. Znovu zrozená Notre Dame, tedy koncert 24. září, to je tento čtvrtek, a bude účinkovat varhaník Vincent Dubois. Na programu je pak Johann Sebastian Bach, jeho Preludium a fuga Hamol, chorálová předehra Erbarme dich, Mein o Herr Gott, pak dílo Julia Roubkeho, sonata C-moll, a pak ještě zazní skladby Nicolase de Grignyho. Takže nenechte si ujít tento čtvrtek v 19 hodin 24. září. Bazilika svatého Jakuba na Starém městě v Praze. Malá Štuparská. A my tu teď máme rumunské lidové tance Bély Bartóka v úpravě pro klarinet a akordeon. Interpreté jsou Anna Paulová a Jiří Lukeš.

Rumunské lidové tance, populární folkloristická skladba z roku 1915 z pera Bély Bartóka. My jsme poslouchali úpravu pro klarinet a akordeon. Na klarinet hrála Anna Paulová, na akordeon Jiří Lukeš. Máme 10 minut po půl šesté a je tu sonáta pro housle a klavír A-dur, čtvrtá věta z díla Cezara Franka. Na klavír hraje Marek Šedivý, na housle Jakub Fischer.

0: Tak to byla čtvrtá věta ze sonáty pro housle a klavír A-dur Cezara Franka. Na housle hrál Jakub Fischer, na klavír Marek Šedivý.
1: Klasik Praha.
2: Skvěle ladí s velkým orchestrem, ale dokáže vás dostat i do tranzu. V dalším díle pořadu Spektrum hudby vám představím brumly, netradiční nástroj starý tisíciletí. Můj host, brumlista Petr Jasinčuk, vám prozradí zajímavosti, které se k ní pojí i jak zní. Říkám tedy, nebrumlej, radši vem brumly a hrej. V sobotu v premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Těší se Filip Sichra.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
1: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
15: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
16: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla uvertýra z orchestrální svity číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha. Amsterdamský barokní orchestr řídil Ton Koopman. Za pár minutek to bude 18. hodina, v 18 také zprávy, pak tokáta Charles-Marie Widora, romance D-moll Edwarda Elgara či část z písňového cyklu Ralpha von Williamse. Pozvu vás také na koncert v rámci Českého spolku pro komorní hudbu a budeme samozřejmě poslouchat skvělou muziku. Do 18. hodiny zbývá pár minutek a ty nám vyplní El Cafetero, skladba, kterou napsal Marucha Inestróza.

0: Tak to bylo El Cafetero, skladba, kterou napsal Marucha Inestrosa, poslouchali jsme v aranži Jose Revela. Teď je tu 18 hodin a poslední zprávy dnešního dne.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Irán nabízí znovu otevření strategického hormuzského průlivu do 7 dnů, pokud Spojené státy zmírní vojenský tlak a blokádu iránských přístavů. Teherán zároveň pomocí prostředníků navrhl obnovení jednání s Washingtonem o trvalém ukončení konfliktu. Ještě o víkendu přitom Teherán hrozil odvetou v případě obnovení amerických vojenských operací. Starosta z ANO prodal atraktivní pozemky města. Získal tak jeden byt za 250 tisíc korun. Tak výhodně nakoupil v roce 2021 4 byty. Nakoupila je firma Miloslava Tůmy, starosty Ralska na Českolipsku z hnutí ANO. Prodávajícím byl podnikatel, jemuž město Ralsko v čele s Tůmou prodalo několik měsíců předtím ohromný balík pozemků, které se měly později zhodnotit díky megalomanskému záměru polostátní firmy ČES. Prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka se v úterý sešli u snídaně v hotelu v New Yorku. Oba státníci se tak po dlouhé době při příležitosti valného shromáždění OSN vrátili k vzájemné komunikaci. Podle Macinky byla konverzace konstruktivní. Ministr školství Robert Plaga odešel z pondělního jednání vlády s finálním návrhem rozpočtu na rok 2027 ve výši 292,1 miliardy korun. Přes snahy ministerstva financí a koaličních motoristů o škrty v rezortu tak dosáhl na částku, kterou avizoval na konci prázdnin. Průměrné učitelské platy by tak měly vzrůst o 6%. Peníze se našly i na stavbu nových svazkových škol. Odborníci však varují, že vláda do školství reálně neinvestuje. Audit v PVZP, která je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny, největší zdravotní pojišťovny v zemi, ukázal vážné nedostatky v hospodaření bývalého vedení. Podle informací serveru iRozhlas měly být desítky milionů korun vyplaceny spolkům s neprůhlednou strukturou, které jsou navázané na politiky a firmám, které patří k jejím dodavatelům. Operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo vystoupí 20. ledna příštího roku v brněnské té aréně. Bude to jeden z prvních velkých koncertů v nové hale, jež má od přelomu roku sloužit sportu i kultuře. A jaké bude zítra počasí? Jasno až polojasno, přechodně oblačno, například v Beskydech ojediněle přeháníky. Ráno hlavně v Čechách ojediněle mlhy a možnost přízemních mrazíků. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů. Tak to byly dnešní poslední zprávy, teď už tu máme tokátu z Varhanní symfonie číslo 5 Charles-Marie Vidora.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla známá a populární tokáta z varhanní symfonie číslo 5 Charles-Marie Vidora. Na varhany hrál William McVicker. My jsme v poslední hodině dnešního podvečerního vysílání, je 8 minut po 18. a nás teď čeká romance D-moll Edvarda Elgara. Na violončelo hraje Julian Lloyd Webber.

To byla romance D-moll, nádherná skladba z pera Edwarda Elgara. Neville Mariner řídil Akademii svatého Martina v Polích, na violončelo hrál Julian Lloyd Webber. Je přesně 7:15 a my jdeme do doby barokní. Je tu Carl Philipp Emanuel Bach, jeho třetí symfonie, ze které si poslechneme třetí větu.

Tak to byla třetí věta Allegretto ze symfonie číslo 3 C-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Trevor Pinnock řídil The English Concert. A teď tu máme písňový cyklus Songs of Travels. Část z písňového cyklu z roku 1904 od anglického skladatele Ralpha von Williamse na slova romantického básníka Roberta Louise Stevensona. Na klavír hraje Anna Tilbrook a zpívá tenorista James Gilchrist.

Poslouchali jsme píseň z písňového cyklu Song of Travel Ralpha Vaughan Williamse. Tento cyklus byl původně napsán pro bas, bariton a klavír, ale my jsme v hlavní roli měli tenoristu, jedná se tedy o vyšší tenorovou verzi. Zpíval James Gilchrist, na klavír hrála Anna Tilbrook, dvojice, která duo tvoří už od roku 1997 a mají na svém kontě celou řadu oceňovaných nahrávek anglického písňového repertoáru. Český spolek pro komorní hudbu v rámci sezóny uvádí kompletní provedení Beethovenových houslových sonát v interpretaci houslisty Jana Fischera, tedy koncertního mistra České filharmonie a kurátora spolku a klavíristy Martina Kasíka. Celý cyklus se odehrává ve Dvořákově síni pražského Rudolfina a bude proveden během 3 podvečerů a večeru. A to konkrétně 11. října, tedy v neděli v 17 hodin a 30 minut, pak 14. října, což je středa, to je čas v 19 hodin a 30 minut a v ten samý čas ještě v pondělí 19. října. Tento ambiciózní projekt nabízí jedinečnou možnost slyšet kompletní vývoj Beethovenovy tvorby pro housle a klavír. Zazní jak raná díla ovlivněná Antoniem Salierim, tak vrcholná dramatická díla jako slavná Kreutzerova sonáta, která se stala inspirací pro Lva Nikolajeviče Tolstého či Leoše Janáčka. Ludwig van Beethoven svých 10 sonát pro housle a klavír nenapsal jako jeden předem naplánovaný soubor. Rozprostírají se přes více než 15 let a pokaždé vznikaly za jiných okolností. Tento projekt si tady nenechte rozhodně ujít. Teď je před námi galop ze symfonické svity ze scénické hudby Clermontovově hře Maškaráda Arama Chačaturiana. Jiří Bělohlávek řídí Státní filharmonii Brno.

0: Klasik Praha.
1: Tábor Bratislava Záhřeb. Místa spojená s tvorbou Oskara Nedbala, skladatele, dirigenta a violisty, kterého, ač by si to jistě zasloužil, nepřipomíná u nás žádné muzeum. Po Nedbalových stopách se tedy vydáme v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
9: A tomu říkáte hodně?
11: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla árie Argény krécké šlechtičny převlečené za pastýřku v opeře Olympiáda Josefa Myslivečka. Argénou byla mezzosopranistka Sophie Harmsen a společně s ní jsme poslouchali Kolegium 1704, které řídil Václav Lux. Já bych vás teď ráda pozvala na 29. září, což je úterý v 19 hodin a 30 minut do kostela svatých Šimona a Judy na Czech Ensemble Barok a Adama Michnu. Adam Michna je český Monteverdi, však vám to Roman Válek se svou moravskou barokní jízdou dokáže. Michnu u nás vnímáme hlavně jako autora kouzelných písní, ale skladatel z Jindřichova Hradce byl fascinován italským raným barokem, ať už skrze osobní návštěvu Itálie, či prostřednictvím vlašské hudby prováděné v rodné jezuitské koleji. Jeho větší kusy tak až nápadně připomínají hudbu raných italských mistrů, zejména Claudia Monteverdiho. Na podzim roku 2026, kdy se otáčíme za 350. výročím jeho úmrtí, uvidíme a hlavně uslyšíme, jak se Michnovo dílo v možná nečekaném kontextu zjevuje nově evropsky. Tedy 29. září v úterý v 19 hodin a 30 minut kostel svatých Šimona a Judy. Účinkuje Czech Ensemble Barok, soubor Silentium Ensemble, vše řídí Roman Válek. A my tu teď máme třetí větu z klavírního tria číslo 2 G-moll Antonína Dvořáka.

Poslouchali jsme skerco z klavírního tria číslo 2 G-moll Antonína Dvořáka. Na klavír hrál Boris Giltburg, na housle Veronika Jarušková, na violončelo Petr Jarušek. Dnešní podvečerní vysílání uzavřeme koncertem pro klavír a orchestr číslo 3 D-moll Sergeje Rachmaninova. Zazní finální část. Janik Nezecegen řídí The Philadelphia Orchestra, na klavír hraje Daniel Trifonov. Je to i poslední skladba, kterou dnes mohu ohlásit. Mirka Časarová se s vámi loučí, přeji vám krásný večer.

0: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který jako obvykle posloucháte na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Naše pravidelné pořady bez hudebních ukázek jsou k poslechu také na Spotify nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mám radost, že dnes je naším hostem mezinárodně úspěšná houslistka, která tady v Praze vystoupí na koncertech 7. a 8. října, které zahájí novou koncertní sezonu pražských symfoniků, tedy Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Na těchto koncertech zahraje Beethovenův houslový koncert, dirigovat bude Tomáš Netopil, no a kromě toho se na ně mohou v nadcházející sezóně těšit třeba i posluchači v Ostravě, kde bude rezidenční solistkou Janáčkovy filharmonie. Jsem moc rád, že pozvání do pořadu přijala houslistka Alena Bájeva. Dobrý den.
3: Thank you so much. It's a pleasure to be here.
4: Moc děkuji za pozvání.
2: Vím, že už jste v Praze samozřejmě vystupovala i dříve, ale tohle bude váš první koncert s pražskými symfoniky, je to tak?
3: Yes, it will be my first time and I'm very, very excited because it's been a while I played in Prague. Last time I think a few years at least.
4: Ano, bude to poprvé. Moc se těším, protože v Praze už jsem nehrála docela dlouhou dobu. Naposledy to bylo, no určitě alespoň před několika lety. A moc se těším na spolupráci s Tomášem Netopilem, protože máme ze společného hraní skvělé zážitky. Zatím jsme spolu vystupovali asi dvakrát a bylo to velmi příjemné. Myslím, že máme podobné hudební instinkty. Nemůžu se dočkat, protože Beethovenův koncert je naprosto jedinečná skladba, výjimečné mistrovské dílo, což znamená, že při každém provedení ho musíte tak trochu vybudovat znovu od základů.
2: No právě, je to jedno z nejčastěji uváděných děl, jeden z nejslavnějších houslových koncertů hudební historie, takže předpokládám, že už jste ho hrála během své kariéry mnohokrát. Ještě pořád vás to baví? Je to pro vás pořád zajímavé? Nacházíte tam stále nějaké nové věci?
3: Yes, you know, this kind of piece. I remember I asked the same question when I was 15 years old and I had a masterclass with Ida Handel.
4: Ano, víte, je to ten druh skladby. Pamatuji si, že jsem úplně tu stejnou otázku položila Idě Handel, když mi bylo 15 let a byla jsem u ní na mistrovském kurzu. Hrála jsem tehdy, myslím, Čajkovského koncert a zeptala jsem se jí: Ido, hrajete tuhle skladbu celý život, pořád se vám ještě líbí, nenudí vás to už? A jí se úplně rozšířily oči, byla tou otázkou překvapena a řekla mi: mám veliké štěstí, že můžu tuhle úžasnou skladbu hrát pořád znovu a znovu. Je to nekonečné objevování. Já jsem teď asi v polovině jejího tehdejšího věku, ale chápu, jak to myslela, protože tyhle slavné skladby se možná dají přirovnat ke starým přátelům. Možná ani to ne, protože je v nich ještě něco víc. Jsou to velkolepá díla a my máme štěstí, že k nim máme přístup a že je můžeme poslouchat a hrát. A je velkou výsadou, že jejich obsah můžeme pokaždé vyjádřit znovu a znovu. Není to každý den stejné, je to pokaždé nové. Koncept, emoce, tempa, spolupráce s dirigentem a orchestrem i nálada, kterou ten den máte. Všechno v životě je proměnlivé a na hudbě je krásné to, že můžeme tuto změnu pozorovat a vykřesat z ní něco krásného.
2: V jednom rozhovoru, který jsem četl, jste řekla, že noty jsou pro vás primárním zdrojem a že neposloucháte nahrávky jiných solistů, když studujete nějakou skladbu, ale u tak slavných děl, jako je Beethovenův koncert, se vyslechnutí jiných interpretací asi nedá úplně vyhnout. Jsou nějaké verze, provedení nebo nahrávky, které vás a vaše pojetí ovlivnily?
3: Right, I actually like to hear other violins, but not just before.
4: Ano, já si ráda poslechnu jiné houslisty, jenom ne úplně těsně předtím, než tu skladbu začnu zkoušet a hrát na koncertech. I kdyby se mi to nelíbilo, tak nacházím mnoho zajímavého v tom, jak hrají ostatní hudebníci, nejen houslisti. Třeba se mi moc líbí jedna nahrávka Beethovenových sonát pro klavír a violončelo. Natočili ji Jean-Guyen Queyras a Alexandr Melnikov a ten pocit z té hudby pak s vámi zůstane. A ovlivní vás to, ať chcete nebo nechcete. Třeba Beethovenův Trojkoncert je skladba, kterou znám už od dětství a ačkoliv naprosto nesouhlasím s některými hudebními rozhodnutími, které najdete na těchto nahrávkách, řekněme, ze staré školy, tak ten pocit z té hudby se mnou zůstává dodnes. A tohle samozřejmě vaši interpretaci časem nevyhnutelně ovlivňuje a pomáhá utvářet. Co se týče nahrávek houslistů, tak se třeba hodně ztotožňuji se spoustou řešení, které ve svých interpretacích volí Thomas Zetmeier. Ty jsou opravdu vynikající. Pokud jde o Beethovena, tak je potřeba říct, že to byl revolucionář, šílenec. Za svého života nestál na piedestálu, na který jsme si ho postavili ve 20. století. Byl odvážný a byl to naprostý blázen. Zkoumal v hudbě hranice lidských možností, což je fascinující. To je směr, kterým bych se ráda také jednou vydala na průzkum.
2: Když už mluvíme o Beethovenovi, vy jste teď v procesu nahrávání jeho kompletních houslových sonát spolu se svým manželem, klavíristou Vadimem Kolodenkem. První část toho kompletu už vyšla letos, koncem února, tak kdy to bude hotové? Protože příští rok bude to velké Beethovenovo výročí, ale to se asi nestihne, nebo ano?
3: Yeah, so we are currently halfway, because we already recorded the second album.
4: Momentálně jsme v polovině, protože už jsme nahráli druhé album, kde bude opus 30, tedy sonáty číslo 6, 7 a 8. Když si na ten projekt vzpomenu, tak se musím pořád usmívat, protože to pro mě mělo muzikantsky mnohem větší hodnotu a rozvinulo mě to mnohem více, než jsem čekala. Samozřejmě, že nahrávat Beethovenovy sonáty je velký mezník v kariéře, ale nikdy jsem si neuměla představit takovou změnu a tolik vhledů a poznatků, které mi tento nahrávací projekt přinesl. Mám velikou radost, že to děláme. A poslední čtyři sonáty pak budeme nahrávat v lednu, takže druhé album vyjde v lednu a to třetí pak někdy na jaře 2027. Takový je plán.
2: Dobrá, tak se na to budeme těšit a zatím si jako první ukázku poslechneme úryvek z tohoto prvního alba vydaného v první čtvrtině letošního roku. Zazní finále z Beethovenovy houslové sonáty číslo 9, takzvané Kreutzerovy. Na housle hraje Alena Bájeva, která je dnes naším hostem, a na klavír Vadim Kolodenko.

0: V pořadu Hudba v miléniu si dnes povídáme s houslistkou Alenou Bajevou, která bude tady v Praze 7. a 8. října zahajovat Beethovenovým houslovým koncertem D-dur, novou koncertní sezónu pražských symfoniků. A Beethovena jsme v jejím podání slyšeli i teď, byla to třetí věta z Kreutzerovy sonáty, jak ji Alena Bajeva nahrála se svým manželem, klavíristou Vadimem Kolodenkem. Když už jsme u toho nahrávání, tak už letos v říjnu vyjde ještě jedno vaše nové album, kde jste natočila dva houslové koncerty od mladých skladatelů, jejich raná díla. Koncert D-moll Richarda Strausse a koncert číslo 1 Belly Bartóka. Zase tak moc často se nehrávají. Proč jste si tedy vybrala na své nové album právě tyto dvě skladby?
1: That's very dear project to me as well. You know, Richard Strauss was...
2: To je projekt, který je pro mě také velmi důležitý. Víte, Richard Strauss začal psát svůj houslový koncert, když mu bylo 17, dokončil ho v 18. A je to naprosto skvělý houslový koncert, bezvadná skladba. Je plný mistrovského řemesla, důvtipu i zajímavých nápadů. Už tam můžete slyšet i předzvěst Straussova zralého stylu, ty jeho melodie, oktávy a samozřejmě velký part pro lesní roh. Je to krásné a je veliká zábava to hrát. Publikum je z té skladby vždycky nadšené, ačkoliv ji ještě příliš dobře neznají a nemají ji ve své DNA. Ale pro mě to byla přirozená volba. Už jsem mnohokrát slyšela, proč tu skladbu nenahraješ, když už jsi si ji naučila. Takže jsem byla potěšena a poctěna, že německá komorní filharmonie Brémy a dirigent Pávo Jervy podpořili tento nápad. A na novém albu stojí tento koncert vedle koncertu číslo 1 Bély Bartóka, což je taky naprosto mistrovské dílo. Ale stojí za ním zvláštní příběh, protože byl objeven až skoro 50 let po svém vzniku. Do té doby nikdo nevěděl, že existuje nějaký Bartókův houslový koncert číslo 1.
0: On byl zveřejněn až po jeho smrti, že? A zároveň tedy po smrti houslistky, pro kterou ten koncert napsal a do které byl tenkrát zamilován.
1: Yes, she kept the manuscript. She rejected his love.
2: Ano, ona si ponechala ten rukopis. Odmítla jeho lásku. Nikdy netvořili pár, ale rukopis toho koncertu si nechala a řekla o něm jednomu příteli až na smrtelné posteli. To tedy byla veliká ztráta i veliký nález zároveň, že ano. Je to krásná skladba, opravdu nádherná. Chtěla bych, aby ji každý slyšel. Ne nutně zrovna moji nahrávku, ale tu skladbu, protože si opravdu zaslouží místo mezi 10 nejlepšími houslovými koncerty.
0: To album jste natočila s německou komorní filharmonií Brémy, která má tedy v názvu komorní, ale třeba ten Straussův koncert, to je velká romantická skladba. Tak znamená to, že jste ho nahráli třeba v nějaké komornější, intimnější podobě, než je obvyklé?
1: Well, Deutsche Kammerphilharmonie have capacity to expand and means they do very big project sometimes with a bigger orchestra.
2: No, německá komorní filharmonie umí své obsazení rozšířit. Někdy dělají i velké projekty ve velkém orchestrálním obsazení. Je to zavedené těleso. Ovšem v srdci toho souboru je pořád komorní hudba, což je něco výjimečného. Jsou mimořádným způsobem sehraní, skvěle spolupracují a komunikují spolu. Líbí se mi, že se střídají. Nejen, že se v jednotlivých projektech střídají hráči prvních a druhých houslí, ale někdy si dokonce vymění nástroje i houslisté s violisty. Takže celé to nahrávání s nimi byl projekt snů a oni ho dokázali uskutečnit. Jejich hraní je pro mě velkou inspirací. Celá ta léta spolupráce s nimi jsou za odměnu.
0: To je zajímavé, jak jste říkala, že se tam střídají houslisté s violisty. Vy taky hrajete na violu a doporučila byste to každému houslistovi?
1: I recommend playing viola to everyone. Yes, well, definitely every violinist. You know, it's such a feeling of liberation. I keep viola in my home. I have a friend who...
2: Rozhodně bych doporučila hrát na violu každému. No, určitě alespoň každému houslistovi. Je to velmi osvobozující pocit. Přechovávám doma violu. Je to nástroj, který vyrobil jeden můj kamarád a já ho mám nějaký čas u sebe. A je to skvělé, protože když vezmete do rukou violu, je to osvobozující pocit. Hned vás začne bavit život, začnete se cítit dobře a začnou se vám líbit zvuky, které hrajete. Je to velkorysý, úžasný pocit. Chovám nejhlubší úctu k lidem, kteří tento nástroj posouvají kupředu. Tedy on už to dnes samozřejmě je respektovaný nástroj, ale z historického hlediska ještě před 50 lety tomu tak nebylo. To je velká zásluha. Pro violu vznikla spousta krásné hudby. Naprosto to zbožňuji. Mým dalším cílem je naučit se violový klíč, abych mohla na violu pořádně hrát z not, ale ještě to úplně neumím.
0: Když natáčíme tento rozhovor, tak jste zrovna v Německu, kde hrajete Telemana. Je barokní hudba taky důležitou součástí vašeho repertoáru?
1: I would say baroque music is essential part for any musician or any, I think I would say human being. It's a
2: Já bych řekla, že barokní hudba je zásadní pro každého muzikanta, nebo dokonce pro každého člověka. Je to forma umění, která je z nějakého důvodu velmi autentická. Barokní hudba si je svým duchem velmi blízká s jazzovou hudbou. Samozřejmě, protože nehledá stabilní dokonalost a opakovatelnost. Pro mě osobně hraní barokní hudby, ale i hudby raně romantické, symbolizuje základní hodnoty interpretace jako takové. Od nepaměti mám sklony utíkat od zavedených a naučených řešení. Samozřejmě, někdy se do něčeho zamiluji a pak to opakuji několik měsíců. Ale obecně se snažím pořád hledat něco nového, vycítit v hudbě ten správný moment, když zkoušíme nebo když vystupujeme, naladit se na ostatní hráče a něco s tím momentem udělat. To je velmi vzácná věc a je to pro mě v interpretaci asi to úplně nejdůležitější. Takže i barokní hudba je mi z těchto důvodů blízká, ale nehrají ji tak často, jak bych chtěla.
0: Ale dá se říct, že vlastně máte barokní housle, že? Protože hrajete na housle Guarneri ex William Kroll. Stále to platí? Pořád máte tyhle housle?
1: Yes, I play on Guarneri del Gesù. Yes, it's made in 1738.
2: Ano, hrají na housle, které vyrobil Guarneri del Gesù roku 1738. Neříkala bych jim vyloženě barokní housle, protože seřízení těch nástrojů se od té doby trochu změnilo. Ale samozřejmě, že je to starý nástroj, takže je vlastně dobový. Dávám si na něj střevové struny. Mám ten nástroj moc ráda a ráda hraji na střevové struny. Mám pak velký problém je sundat, například když mě čeká Šimanovského koncert číslo 1 s velkým orchestrem.
0: A na střevové struny tedy hrajete jenom barokní hudbu nebo i romantickou?
2: Vlastně je to tak, že když si natáhnu střevové struny kvůli nějakému projektu, kde se to hodí, tak si je pak nechávám tak dlouho, jak to jen jde. Loni jsem hrála s Giovannim Antonínem a souborem Giardino Armonico. Hráli jsme koncert od nějakého Mozartova současníka a samozřejmě jsem měla střevové struny. Následující den mi zavolali, abych zaskočila s orchestrem Concerthebouw v Prokofjevově prvním koncertu. Měla jsem struny D a G od značky Olive, což jsou střevové struny, ale vlastně to bylo úplně příhodné, protože v době, kdy Prokofjev napsal svůj houslový koncert číslo 1, se ještě střevové struny používaly. Ten zvuk je obzvlášť hřejivý a zároveň vám umožňuje vytvářet mnohem více niancí.
0: Váš nástroj je tedy označován ex William Kroll, což znamená, že na něj před vámi mimo jiné hrával ten americký houslista, který napsal ten známý kus na pomezí klasiky a country, banjo and fiddle. No a je tedy pravda, že tyhle nástroje vyrobené starými mistry v 18. století jsou skutečně nepřekonatelné, že jsou stále ještě lepší než nástroje, které dokážeme vyrobit dnes? Protože jsem na to slyšel od různých houslistů různé názory, tak jak se na to díváte vy? Skutečně nedokážeme dnes vyrobit tak dobré nástroje, jaké se dělaly v 18. století?
1: Well, it's the whole question is definition of good.
2: No, hlavní otázka je, jak definujeme dobré. Dá se měřit hodně věcí a dosáhnout úžasných výsledků. Je opravdu ohromující, čeho jsou moderní housleři schopni dosáhnout z hlediska zvuku, ať už jde o průraznost zvuku, barevnost zvuku nebo určitý, řekněme, přátelský pocit, který ten zvuk vytváří. Než se ke mně dostaly tyto Guarnerky, hrála jsem 5 let na moderní housle a musím říct, že od posluchačů v publiku jsem na zvuk těch moderních houslí také slýchala spoustu komplimentů, možná ještě víc než na tyhle Guarnerky. Je to nicméně fantastický nástroj, mám velké štěstí, že na něj můžu hrát. Kdybych měla mluvit za sebe ze své zkušenosti, tak je to takhle. Na ty moderní housle jsem musela všechno zahrát vlastnoručně. Znělo to výborně a byla velká zábava na ně hrát a cvičit. Ovšem u těchto starších nástrojů zjišťuji, že oni vám některé nápady sami vnuknou. Mají už svou určitou individualitu a charakter. Nevím, jak to vysvětlit fyzikálně. Ráda bych byla vědecky zaměřeným člověkem a rozuměla, jak to celé funguje. Ale nejspíš to bude mít co dočinění s vibracemi, které během staletí to dřevo nějakým způsobem změnily. A samozřejmě, že ten nástroj v průběhu let ovlivnili i osobnosti všech hráčů, kteří na něj hráli. To asi ještě není úplně vysvětlitelné, ale je to tak. No a taky smyčec, to je naprostá záhada. Smyčec opravdu mění zvuk, mění způsob hry. Vlastně se mnohem více přizpůsobujete smyčci než těm houslím samotným. Takže tyhle kvarnerky mě každý den inspirují. Je to jako pramen živé vody. Můžu být jenom vděčná, že mám možnost je používat, nebo se o to alespoň snažit.
0: V jednom rozhovoru s vámi, který jsem četl, jste taky říkala, že máte ADHD. Já mám v rodině taky lidi s ADHD a vím, jak náročné pro ně může být se na něco soustředit, což je samozřejmě u profesionálních hudebníků naprosto zásadní schopnost. Je to tedy pro vás překážkou ve vaší profesi, nebo to má i nějaké výhody?
1: Well, I certainly think that this is not, of course, it's not a disease.
2: No, rozhodně bych řekla, že to není nemoc. Je to způsob myšlení a způsob života, který má samozřejmě některé úžasné přednosti. Nemám silné ADHD, takže neberu žádné léky. Jako dospívající jsem používala nějaké kompenzační mechanismy. Takže samozřejmě v každém hotelu hned všechno ztrácím, zapomínám cestovní pas, nechodím včas na schůzky, nemám povědomí o čase, nestíhám termíny, přicházím pozdě na letiště. Všechno, co si dokážete představit. Občas mě to stojí peníze, občas čas, ale myslím, že celkově zvládám život poměrně slušně. Připadá mi krásné, že lidé s ADHD se dovedou do něčeho ponořit s plným nasazením na docela dlouhou dobu. A když už se na něco jednou plně soustředíme, tak naše rychlost zpracovávání podnětů, která je jindy až moc rychlá, se vlastně stává výhodou. Je krásné si uvědomovat tolik detailů, spojovat si věci do souvislostí. Dvě z mých dětí také mají ADHD a upřímně si myslím, že je to skvělá věc. Ale ano, někdy to umí být dost náročné a je důležité mít podporující rodinu.
0: Takže byste řekla, že vám to vyloženě pomáhá při hraní nebo při studiu skladeb?
1: Absolutely, yes, I just get carried away.
2: Rozhodně ano, prostě se přirozeně nechávám unést. Věřím tomu procesu. Když cvičím, tak zapomínám na čas. Nestává se to zase tak často, ale ten pocit si dobře pamatuji a umím si jej navodit, když potřebuji. Pomáhá mi to všímat si detailů a vychytávat je. Jeden z mých učitelů byl svého času Šlomo Minc a ten přirovnával hraní na housle k žonglování. Takže jsme na jedné lekci počítali, kolik míčků musíme vlastně najednou udržet ve vzduchu a bylo jich opravdu hodně. Když hrajete na housle, musíte udržet v hlavě spoustu věcí současně a ještě se k tomu navíc musíte naladit na takovou přirozeně plynoucí vlnu, abyste mohli opravdu interpretovat hudbu a s někým komunikovat. Je to tohle všechno najednou. Takže si myslím, že díky ADHD mám jistou výhodu, co se týče věcí, které považuji v hudbě za důležité.
0: Možná nás teď někdo poslouchá i v Ostravě, tak nám povězte něco o své rezidenci u Janáčkovy filharmonie v této začínající sezóně. Co všechno tam budete hrát?
1: I'm very happy because I every time I think I was there twice and it's been such a pleasure.
2: Mám z toho radost, protože jsem tam zatím byla dvakrát a vždycky bylo moc příjemné hrát s touto skupinou muzikantů. Jsou velmi vnímaví a zapálení do hudby. Jsou prostě skvělí. Byla to jedna z mých nejradostnějších spoluprací s orchestry a jsem moc ráda, že v Ostravě můžu v této sezóně zahrát dva orchestrální koncerty a jeden recitál s Vadimem Kolodenkem. Bude to opravdu moc hezké, už se nemůžu dočkat.
0: Kromě těch stěžejních děl houslového repertoáru jako Beethovenův koncert, který zahrajete v Praze s Fokem, nebo Brahmsův koncert, který zahrajete v Ostravě, jste také známá tím, že propagujete méně známá díla od méně známých skladatelů. Tak kterou z těchto skladeb byste doporučila pořadatelům, až vás pozvou příště?
1: I need to make a list for that. Out of my head it is Karlovic concerto, which is amazing piece of music.
2: Měla bych sestavit nějaký seznam. Takhle z hlavy mě napadá třeba Karlovičův koncert, to je úžasná skladba. Gražina Bacevič také napsala fantastické houslové koncerty. Hrála jsem 7. a rozhodně by se měl hrát. Bývá i velmi dobře přijímán. Samozřejmě nemusíme hudbu posuzovat podle reakce publika, ale je nevyhnutelné, že vycítí, když se něco děje. Během koncertu cítí určitou energii. Tenhle druh hudby dává lidem hodně. 7. houslový koncert Gražiny Bacevič, ale i spousta dalších skladeb. Myslím, že Šimanovský je taky podceňovaný, nejen jeho houslové koncerty. Nedávno mi kamarád ukázal svá aranžmá Šimanovského písní v úpravách pro housle a klavír. Jsou to mistrovská díla, jmenuje se to Kurpijské písně. Opravdu krásné. Budeme je hrát v únoru ve Wigmore Hall. Na světě je spousta krásné hudby, kterou můžeme a měli bychom propagovat. Myslím, že v současném hudebním průmyslu je tendence zařazovat umělce do určitých škatulek, dávat jim různé nálepky, třeba tenhle pianista je nejlepší na Rachmaninova, tenhle je dobrý ve francouzském repertoáru. To je úplně špatně. Dramaturgové, pořadatelé a ředitelé orchestrů by měli mít na paměti, že mají v rukou velkou moc a že by ji měli namířit správným směrem. A správný směr je propojit více hudby s více lidmi, nikoli repertoár zužovat. Je spousta hudby, která si to zaslouží, ale samozřejmě je taky důležité, jak se zahraje.
0: Tak si pojďme poslechnout ten zmíněný houslový koncert Měčislava Karloviče, respektive jeho třetí větu, jaký Alena Bájeva, dnešní host pořadu Hudba v miléniu, natočila s tělesem Royal Philharmonic Orchestra.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslistka Alena Bajeva, která bude začátkem října tady v Praze zahajovat novou sezónu pražských symfoniků Beethovenovým koncertem. No a my jsme ji teď slyšeli hrát jednu ze skladeb, které před chvílí zmiňovala jako díla, která by si zasloužila větší pozornost. Byl to houslový koncert Měčislava Karloviče a jeho třetí věta, jaký Alena Bajeva natočila s tělesem Royal Philharmonic Orchestra. Máte nějaké oblíbené skladby taky z českého repertoáru?
1: Ano, nedávno jsem objevovala nějaké Smetanovy skladby pro housle a klavír. Jsou moc krásné. Taky moc ráda hraju Smetanovo trio. Ale samozřejmě mám z českého repertoáru moc ráda smyčcové kvartety. Můj sen je, že si jednou zahrají Janáčka se skupinou podobně smýšlejících lidí, což se mi zatím nikdy nepoštěstilo. Ale doufám, že jednou najdu nějakou příležitost a správné spoluhráče, se kterými budu moci prozkoumat český kvartetní repertoár. Upřímně řečeno, česká hudba je velmi bohatá a velice podceňovaná. Vezměte si například Dvořákovou romanci pro housle. Skoro se ve světě nehraje, ale je to jedna z vůbec nejkrásnějších skladeb pro housle a orchestr, když nepočítám koncertantní repertoár.
0: To se hezky poslouchá.
1: Není neznámá, ale rozhodně si zaslouží více pozornosti. Takové věci je prostě skvělé uvádět. Zařaďte je na program a uvidíte, jak moc je to lepší, než hrát pořád dokola Beethovenův koncert. Ne, dělám si legraci. Beethovenův koncert samozřejmě nikdy nemůže škodit.
0: My se budeme těšit na vaše provedení Beethovenova koncertu tady v Praze 7. a 8. října se symfonickým orchestrem FOK ve Smetanově síni. Naším hostem v pořadu Hudba v miléniu byla dnes houslistka Alena Bajeva. Moc vám děkuji za rozhovor.
1: Bylo mi potěšením s vámi mluvit. Naschledanou.
0: No a my Beethovenem, jak ho hraje Alena Bajeva, také dnešní pořad zakončíme. Zazní druhá věta z Beethovenova houslového koncertu D-dur. Alena Bajeva bude hrát za doprovodu Auvernského národního orchestru a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Profi voda, s tou se
3: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
10: Klasik Praha.
11: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
10: Klasik Praha.
12: Vítám vás, milí posluchači, u dnešního večerního koncertu, který bude zasvěcen dvěma velkým dílům houslové literatury. Houslovým koncertům Petra Iliče Čajkovského a Henryka Věňavského. Petr Ilič Čajkovský byl osobností s velmi rozsáhlou tvůrčí dimenzí. Dokázal v sobě objevit neuvěřitelné množství vnitřních poloh, které tlumočil svou hudbou. V jeho díle najdeme lyrická témata i vášnivé dramatické scény, to vše v nejrůznějších hudebních formách. Sólovou písní s klavírem a smyčcovými kvartety počínaje až po orchestrální kompozice, instrumentální koncerty, balety a rozsáhlé opery. Komponoval jak skladby sledující určitý předem daný program, tak i díla bez bližšího obsahového určení. Co se podnětů vzniku týče, nebyl Čajkovský v žádném případě umělcem tvořícím pouze při svitu měsíce a klokotání slavíků. V období, ve kterém tento skladatel žil, nebyla už sice hudba chápána jako jedno z řemesel, skladatelé už nebyli zaměstnáváni pouze církví či šlechtou.

0: Kladl se daleko větší důraz na originalitu, nezávislost, individualitu a vnitřní umělcovy touhy, ale ona řemeslná povaha se tak docela nevytratila. A tak i Čajkovský dělil zcela realisticky svou tvorbu na skladby inspirované vnitřní potřebou a kompozice psané na objednávku. Výčet jeho skladeb by byl obrovský, a tak připomenu snad jen ta nejdůležitější a nejznámější díla. Čajkovský je autorem 6 symfonií, několika předeher, ať už je to Bouře, Romeo a Julie či Hamlet, 3 klavírních koncertů, z nichž nejslavnější je koncert číslo 1 bémol, nádherného houslového koncertu D-dur, také mnoha svit, řady oper, ať už je to Evžen Oněgin, Piková dáma, ale také baletů Labutí jezero, Šípková růženka a Louskáček. A nesmíme zapomenout na velkou řadu skladeb komorních a vokálních. Jak už jsem předeslala, dnes večer zazní Čajkovského houslový koncert D-dur opus 35 z roku 1878. V jeho sousedství pak uslyšíme Věňavského koncert pro housle a orchestr číslo 2 D-mol, který vznikl o 16 let dříve, tedy v roce 1862. Henryk Věňavský se narodil v roce 1835, byl tedy o 5 let starší než Čajkovský. Po studiích na pařížské konzervatoři se spolu se svým bratrem Josefem, pianistou, vydal na koncertní cesty Evropou. Svými skvělými výkony si brzy vydobil pověst bez pochyby prvního houslisty své doby, jak ho nazýval Anton Rubinstein, a vstoupil do dějin houslového umění nejen jako dravý virtuos s famózní neomylnou technikou a neuvěřitelně rychlým stakátem, ale i jako básník tónu s úchvatně krásným výrazem. Pedagogicky působil na konzervatoři v Petrohradě, kde byl také carským dvorním solistou, a v roce 1874 až 77 byl nástupcem onemocnělého Henrika Vientampa na bruselské konzervatoři. Srdeční choroba ukončila jeho život v pouhých 44 letech. Shodou okolností v moskevském paláci Naděždy von Meck, která byla také, jak známo, štědrou mecenáškou Petra Iliče Čajkovského. Na pařížské konzervatoři, kam se Věňavský vrátil v roce 1849, studoval kromě houslí ovšem také kompozici, v níž pak dosáhl velkého uznání a u některých skladeb nepomíjející slávy v kmenovém repertoáru světových houslistů. K těm nejznámějším z jeho 23 opusovaných děl patří Legenda opus 17 a druhý houslový koncert D-mol opus 22, který vznikl v roce 1862 a v konečném znění vyšel tiskem v roce 1870. Ten je stále jedním z nejoblíbenějších romantických koncertů, v němž autor využil svých dokonalých znalostí houslí v efektní paganinovské technice i ve výrazné slovanské zpěvnosti. Solový part v obou koncertech dnešního večerního koncertu, tedy koncertech Petra Iliče Čajkovského i Henrika Věňavského, přednese houslista Joshua Bell, kterého na nahrávce doprovodí The Cleveland Orchestra. Provedení řídí Vladimír Aškenázy. Přeji vám krásný zážitek a příjemný večer.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Z archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní.

Skončila první hudební ukázka našeho dnešního pořadu z archivu osobností, u kterého vás, naše posluchače, všechny vítám. Vy jste teď poslouchali dílo Gustava Mahlera. O tom za chviličku řekne něco můj dnešní host, ale nejprve vám ho samozřejmě musím představit. Je mimo jiné taky spolumajitelem jednoho významného hudebního vydavatelství, které působí na našem trhu, což je teda obdivuhodné, už hroznou řadu

0: let. A tím mým dnešním hostem je spolumajitel, tedy, jak jsem říkal, mimo jiné k těm ostatním vaším funkcím a pracem se dostaneme později, pan, a já to řeknu teď celý jménem i s tituly, ale pak už to používat
1: jo,
0: nebudu.
1: Ježiš, jasně.
0: Jasně, pan profesor doktor Jiří Štylec, dobrý den.
1: Dobrý den, jsem moc rád a moc děkuji za toto pozvání, kterého si vážím.
0: No a hlavně to je pozvání, které přišlo za hodně dlouho. My jsme spolu před lety hodně spolupracovali, když jsme představovali ještě v našem vysílání nahrávky jednotlivých společností působících na českém trhu. No a taky asi vy jste veskrze hudební rodiny, nemůžeme nepřipomenout paní Sylvii Bodorovou, naši významnou skladatelku, dirigenta Marka Štylce, který je taky už etablovaný velmi dobře, nejenom doma, ale asi už se rozjíždí taky do světa, je to tak?
1: Je to tak, ano.
0: No a vy zůstáváte tady u nás víceméně.
1: Já zůstávám u nás v České republice, kterou miluji.
0: Zůstáváte tady. No my jsme teď slyšeli ukázku z hudby Gustava Mahlera a je asi vaším nejvýznamnějším projektem Hudba tisíců, což je
1: festival
0: hudební festival v Jihlavě.
1: Ano.
0: A ten, jak dlouho už ten festival probíhá?
1: Ten festival navázal na předchozí aktivitu. My jsme v 90. letech začali rekonstruovat rodný dům Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce. To začalo v roce 1996. A od roku 2002 jsme se rozhodli organizovat hudební festival Hudba tisíců Mahler Jihlava. Proč v Jihlavě je asi zřejmé, Mahler v Jihlavě vyrůstal do svých 15 let, než odešel do Vídně na konzervatoř. A ten festival od roku 2002 úspěšně funguje a letos oslavil jubilejní 25. ročník, ale už se těšíme na ten 26. Probíhá vždy mezi 18. květnem, což je datum Mahlerova úmrtí, a 7. červencem, což je datum Mahlerova narození, s tím, že předchází mu jakýsi prolog a ještě na podzim organizujeme 2-3 koncerty jako takový epilog.
0: Já jsem zbystřil trošku toho roku 1996, protože to je přesně rok, kdy já jsem nastoupil do Rádia Klasik. Takže jsem stejně starý, jako to byla renovace domu, že?
1: Ano, jste ano. Říkal, rekonstrukce domu Gustava Mahlera v
0: Kališti. No a protože jsme hráli hudbu Gustava Mahlera, tak teď představte, co to bylo.
1: To byla asi velmi známá, jedna z nejznámějších písní Liebs um Schönheit, kterou Mahler napsal své ženě Almě Mahler Schindler a je z cyklu Rickert Lieder. A vlastně pro Mahlera, kterého my vnímáme samozřejmě jako symfonika, pro Mahlera ten žánr písně je, myslím, centrální záležitostí, protože jednak v těch raných symfoniích nebo v těch prvních symfoniích se objevují motivy těch písní, ale ta písňová tvorba ho provází celý život, proto jsem rád, že tady zazněla tato píseň, protože skutečně ten mahlerovský svět, to nejsou jen symfonie, ale je to především písňová tvorba.
0: A ještě doplníme, že zpívala Karla Bittnerová a hrála Filharmonie Brno, kterou řídil Martin Turnovský, svého času taky host tohoto pořadu. No a já se teď zeptám jenom na pár věcí vás a na vaši minulost. Vy jste z té hudební rodiny člověk, který se hudbou zabývá samozřejmě také, ale zabýval jste se ji někdy aktivně, čili hrál jste na nějaký hudební nástroj?
1: Jsem hrál na několik nástrojů. Ve svém dávném mládí jsem hrál na kytaru, ale to bylo na konci 60. let v době takzvané té big beatové horečky, kdy vrcholila, tak jsem dokonce zakládal skupinu, která se jmenovala tehdy módně The Flowers, jako květiny, podle květinového hnutí. A pak jsem samozřejmě hrál na klavír, ale hrál jsem jenom při studiu muzikologie, kterou později jsem studoval na Filozofické fakultě spolu s historií. Takže já jsem muzikolog, producent, ale aktivní muzikant, že bych špičkově hrál na nějaký nástroj, to ne, to bych se musel stydět.
0: A tak se tedy přidržíme těch vašich dalších profesí, o kterých jsme mluvili, ale až po další hudební ukázce. A tak vás poprosím o představení.
1: My natáčíme, já se zabývám hodně natáčením, a natáčíme zejména díla autorů 18. století, kteří se narodili v Čechách, ale svou velkou kariéru udělali pak ve Vídni. A jedním z těchto autorů je i František Kramář, neboli Franz Kromr, jak se nazýval, a zazní Allegro 4. věta z jeho 2. symfonie.

0: Skončilo Allegro ze symfonie číslo 2 D-dur opus 40 Františka Kramáře. Komorní filharmonii Pardubice řídil syn mého dnešního hosta na rádiu Klasik Praha, dirigent Marek Štělec. A vy jste před chviličkou mluvil o natáčení. Ta natáčení probíhají ve vašem případě už celou řadu let a tak se zastavíme u společnosti Arkodiva. Kdy ta vznikla?
1: Společnost Arkodiva vznikla v roce 1998. Já jsem předtím působil v Suprafonu, kde jsem se hodně naučil a jsem za to působení vděčný. A ta společnost se dodnes věnuje především nahrávací činnosti vedle agentáže, ale myslím si, že nejdůležitější částí její práce je nahrávání a je zajímavé, že ta ukázka, která zazněla, ten František Kramář, Kromr, to je vlastně součást velkého projektu, který připravujeme pro společnost Naxos a ten projekt se jmenuje Češi ve Vídni a my mapujeme české v Čechách a na Moravě narozené autory, kteří se prosadili v Rakousku ve Vídni, ať už to byl Koželuch, Kramář a Vranický, zejména Pavel Vranický, rodák z Nové Říše, kde také působíme a natočili jsme desítky snímků jejich orchestrální hudby a na to jsem pyšný, protože to je docela zajímavý projekt. My vlastně pracujeme s archivními materiály, spartujeme, vytváříme nové partitury, nové provozovací materiály a to pak nahráváme, takže jsem rád, že tento projekt pokračuje. A že vlastně osvětluje to 18. století nejen z hlediska toho trojhvězdí Haydn, Mozart, Beethoven, ale ukazuje, že i Koželuch, Vranický nebo Kramář, že to byli stejně významní autoři a v řadě případů ta muzika je stejně krásná jako ta hudba Mozarta, Haydna nebo Beethovena.
0: To určitě, ale to je jedna stránka vaší činnosti, to znamená ta, řekněme, stará, starší hudba, ale vy se hodně soustředujete na hudbu ať už žijících nebo nežijících skladatelů 20. až 21. století.
1: Ano, to je pravda. Ono to souvisí se situací na tom trhu nahrávek. Vlastně dnes asi není úplně zajímavé natáčet do nekonečna Beethovena nebo Mozarta, takže my se soustředujeme i na hudbu 19., 20., 21. století, buď soudobou, anebo hudbu málo známou. To je případ další ukázky, kde zazní poměrně málo známý autor Joachim Raff, žijící v 19. století. Je zajímavé, že jednu jeho symfonii dokonce dirigoval Bedřich Smetana na Žofíně a my jsme před 2 lety natočili jeho zase naprosto neznámou operu, která se jmenuje Dame Kobold a tady se musím trochu pochlubit. Ta nahrávka byla letos nominována na cenu německé kritiky a já jsem rád, že jsme to mohli natočit a jsem rád, že tady část této opery o třech jednáních může zaznít, bude to finále.

0: My jsme teď poslouchali z komické opery ve třech dějstvích s názvem Dame Kobold od Joachima Raffa finále tohoto díla. Mimochodem právě tato nahrávka, kde nebudu asi možná jmenovat ty solisty, protože
1: no,
0: nejsou jejich hodně a nejsou tak známí, ale spoluúčinkoval sbor divadla v Ústí nad Labem a hrál Západočeský symfonický orchestr z Mariánských Lázní, který řídil Dario Salvi, to asi Ital.
1: Ital žijící v Anglii a vojenský kapelník.
0: No, protože muzikanti jsou vlastně dneska světoběžníci.
1: Světoběžníci, přesně.
0: Pořádá třeba Arkodiva i svoje vlastní koncerty?
1: V některých případech pořádáme, ale spíš jsme agentura, která zprostředkovává a obrací se na pořadatele. A pokud pořádáme koncerty, tak je to ve spolupráci s festivalem, o kterém jsme hovořili, to je festival Hudba tisíců Mahler Jihlava. Tam se snažíme samozřejmě na prvním místě prezentovat tvorbu Gustava Mahlera. Takže vždy tam zazní jedna nebo dvě symfonie, ale pak tam prezentujeme i tvorbu těch autorů 18. století. Tam máme takovou vazbu české země, Morava, Slezsko a Vídeň, takže samozřejmě tam zazní Vranický nebo Kromr nebo další autoři 18. století a pak věnujeme prostor mladým umělcům, zejména pěvcům. Spolupracujeme s mezinárodní pěveckou soutěží Antonína Dvořáka v Karlových Varech a vždy tam udělujeme cenu Gustava Mahlera za interpretaci tvorby Gustava Mahlera a pak ten, kdo tu cenu dostane, dostane možnost vystoupit na našem festivalu. Stejně tak spolupracujeme s dalším velmi zajímavým projektem. To je projekt, který se jmenuje Lead Academy. Je to akademie, kterou pořádá Johana Haniková, absolventka, klavíristka, výborná absolventka HAMU ve spolupráci s vídeňskými pedagogy. Shodou okolností vlastně vždycky potom také udělujeme cenu Gustava Mahlera a ten nejlepší absolvent tohoto projektu, tohoto masterclassu má možnost také vystoupit na našem festivalu a samozřejmě především tam zpívají ty pěvci písně Gustava Mahlera, ale nejen to, zpívají i Schumana a další tvorbu jiných autorů. No a samozřejmě jsme rádi na tom festivalu za spolupráci s jiným festivalem, no s dvěma festivaly. Jeden ten festival je festival Allegro Vivo, který je rakouským festivalem a my si vlastně vyměňujeme projekty, takže ten orchestr Akademie Allegro Vivo koncertuje u nás v Jihlavě a zase v Ranicky kapele náš rezidenční soubor, ten koncertuje v Rakousku. A pak máme ještě spolupráci s jedním festivalem, který je poněkud delší vzdálenosti od nás, na rozdíl od Vídně, a to je festival v Dobjaku, což je původně, to je Jižní Tyrolsko, původně to byl Toblach a je to místo, kde Mahler trávil prázdniny posledních let svého života a kde komponoval píseň o zemi. A s tím festivalem si také vyměňujeme projekty, navštěvujeme se a vedle této spolupráce přijíždějí do Jihlavy jako do takové Mahlerovské meky i americké mládežnické orchestry. Letos jsme tam měli dva orchestry a je to vždycky úžasné, jak ta Mahlerová hudba dokáže promlouvat na celý svět globálně vlastně, tady v Evropě, v Americe i v Austrálii a ti mladí lidé ji skvěle interpretují, takže to je asi takový obraz v kostce toho našeho festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava.
0: No, když se podíváte na webové stránky www.arkodiva, teď to přečtu,
1: ano,
0: tak jak se to píše, .cz, tak tam najdete taky seznam mnohých umělců. To znamená, že taky zastupujete významné umělce.
1: Zastupujeme, snažíme se pomoci mladým umělcům nebo neprosazeným umělcům v jejich dráze a zabýváme se klasickou agentáží. To znamená, nabízíme je na festivaly, nabízíme je pořadatelům a potom vyjednáváme ty smluvní závazky a snažíme se jim pomoci. Samozřejmě je to součást činnosti společnosti Arkodiva i ta agentážní činnost nebo ta producentsko-agentážní činnost. Patří k těm kumštířům mladým, vynikajícím, patří i manželka Martina Kasíka, Kristina Kasíková, s kterou jsme vlastně teď před několika dny vydali desku, vydali jsme kompaktní disk, na kterém nahrála tvorbu Beethovena, Schuberta a Brahmse. A já bych byl moc rád, kdybychom tady jednu část Schubertova Impromptu, opus 90 Allegro, mohli představit, bude hrát Kristina Kasíková.

0: Z díla 4 Emprompty France Schuberta zahrála teď Kristýna Kasíková na klavír část Allegro z jeho opusu 90, tedy z opusu France Schuberta samozřejmě. No a my si povídáme dál s panem doktorem Jiřím Štělcem, který je tady se mnou ve studiu a provází vás tentokrát nahrávkami těch jednotlivých skladeb v tomto pořadu. A při té příležitosti mě napadlo, já taky pořád, když někdo někomu říkám, přineste mi CDčka nebo nějaké nahrávky, které můžeme v tom vysílání uvést, tak už řada lidí říká, no ale já to nemám, je to jenom na streamovacích službách. Tak jak to řešíte vy?
1: Je to pravda, vlastně ten celý průmysl, ten hudební průmysl, zejména průmysl nahrávek, už na konci 90. let, když jsem byl ještě v Suprafonu, nebo v polovině 90. let, začal stagnovat prodej fyzických nosičů. A začalo se to přesouvat na internet, no a současná situace je taková, jak to popisujete. Vlastně ty streamingové nebo streamovací platformy Spotify a další, ty dnes představují 70% toho trhu. Takže ty fyzické nosiče, ty CDčka klasická, to je takový relikt, který tady sice zůstává, nicméně ta převažující část hudební produkce, ta už je distribuována jiným způsobem a jinou cestou. A jak to řešíme? Tak my máme silného distributora, společnost Naxos, což je globální silná společnost, a vlastně většinu těch titulů distribuujeme jak ve fyzické podobě, to znamená prostřednictvím kompaktních disků, máme obrovský sklad v Mnichově, ale všechna CDčka jsou distribuována i na všech streamingových platformách, takže je to paralelně a v některých případech dokonce už došlo k tomu, že jsme se dohodli s interprety nebo se skladateli, že vlastně jsme tu nahrávku dali jenom na streaming a že ji distribuujeme jenom na streamingu. Samozřejmě vyvolává to nostalgii, je otázkou, jestli dojde k tomu, čemu došlo v případě vinylů, že najednou se tady vrátil ten nosič a vyvolává jakousi nostalgii a ty obchodní výsledky nebo ty prodeje nejsou úplně špatné. Nicméně je otázkou, jestli se to stane s kompaktním diskem, zatím to tak nevypadá, takže si na to musíme zvyknout. Je to obrovský posluchačský luxus, protože máte k dispozici téměř vše a miliony nahrávek vlastně. Je to velmi obtížné z hlediska nás, producentů, protože samozřejmě finančně to není tak výnosné a tak profitní, jako byl prodej fyzických nosičů. To je nutné připustit. No.
0: Tak samozřejmě na Spotify jsou i podcasty Rádia Klasik Praha, to je jak jinak, že jo, tam je všechno. Takže si to můžete pustit i tam, ale hlavně můžete poslouchat dál náš pořad s další hudbou, která bude od, už jsme měli syna jako dirigenta, tak teď bude od manželky mého dnešního hosta.
1: Takže já jsem moc rád, že tady mohu prezentovat nahrávku, která vznikla v Rakousku právě ve spolupráci s festivalem Allegro Vivo a je to houslový koncert Sylvie Bodorové. Ten koncert se jmenuje Concerto Danubiano. To Danubiano, tam byla snaha nějak ukázat ten středoevropský prostor. A vlastně pro ten středoevropský prostor je dost typická řeka, která protéká, teď teda momentálně vysychá, bohužel, a to je Dunaj, což je to Danubiano. Takže Sylvie se snažila tam ukázat a uplatnit prvky středoevropské od těch balkánských, které úplně středoevropské nejsou, až po ty, které patří k Rakousku a české muzikalitě. Tím interpretem byla Akademie Allegro Vivo, což je soubor vynikajících rakouských muzikantů. V řadě případů jsou to i členové prestižních vídeňských orchestrů a dirigoval je vynikající houslista a dirigent Vahid Khadem Misak. On je původem Iránec, ale už jeho tatínek vlastně žije v Rakousku, takže naturalizovaný Rakušan a skvělý muzikant a skvělý přítel a skvělý šéf toho orchestru i celého festivalu Allegro Vivo. Zahrajeme si první větu tohoto koncertu.

0: Sylvie Bodorová napsala koncerto Danubiano, my jsme jednu část slyšeli v našem pořadu. Z archivu osobností soubor Akademia Allegro Vivo řídil Vahid Kadem Misak. Snad se to tak čte.
1: Jo, určitě, to tak určitě.
0: Tak to po vás opakuji. No a taky se nemůžeme, a to už jsme téměř před závěrem našeho pořadu, nezastavit u vaší pedagogické činnosti. Kdy jste s ní vlastně začal?
1: Já jsem s pedagogickou činností začal velmi brzy na katedře muzikologie hned po absolutoriu studia. To znamená, možná už se to až stydím říct, na konci 70. let. Nicméně potom jsem šel do praxe, do rozhlasu, do suprafonu a tak dále a teď již přes 20 let působím jako vedoucí katedry produkce na Pražské akademii muzických umění na hudební fakultě a snažím se spolu s kolegy vychovávat generaci budoucích hudebních manažerů, producentů, intendantů a samozřejmě tou nejsložitější záležitostí je fakt, že je vychováváme pro něco, co momentálně není. My bychom je měli vychovat pro dobu, která přijde za 10, za 20 let, kdy oni se stanou šéfy českých filharmonií, pražských jar a všech těch velkých institucí, ale vedle toho by měli působit i v soukromém sektoru, zakládat si své společnosti, protože samozřejmě, když jsme dělali průzkum trhu nebo děláme průzkum trhu, tak to uplatnění v České filharmonii, v Pražském jaru a v dalších velkých institucích příspěvkových organizacích sice je, ale není tam tolik míst, aby se tam všichni absolventi vešli, je tam nějaká setrvačnost věková tak a tak dále. Takže si je připravujeme pro oba sektory, jak pro ten veřejný sektor, příspěvkové organizace, dotované organizace, tak pro ten soukromý sektor, kde by měli zakládat nakladatelství, vydavatelství, agentury, soukromá rádia, ostatně na půdě jednoho z nich jsme a vlastně trošku se snažíme i připravit je nejen na práci v klasické hudbě, ale i na práci v populární hudbě, prostě aby to uplatnění bylo univerzální. Takže to je moje práce, mám to moc rád, jsem moc rád s mladými lidmi a snažíme se je připravit tak, aby obstáli v té složité době, která určitě nikdy nebyla jednoduchá a stejně jednoduchá nebude, ale věřím tomu, že ti mladí, tam je celá řada talentovaných lidí, že ponesou tu štafetu, ty hudby, hudebního umění dál a velmi úspěšně.
0: Tak jim na dálku přeji, aby se jim to všechno podařilo a přeji taky hudebnímu vydavatelství Arkodiva, aby se dál udrželo na tom českém trhu, ale i jinde, tak jak tomu bylo doposud. Mým hostem byl dnes pan profesor doktor Jiří Štělec, který vám už teď představí poslední ukázku našeho pořadu.
1: Já už jsem o tom projektu hovořil, je to asi projekt srdcový mého srdce, je to projekt Češi ve Vídni a tím jedním z těch nejvýznamnějších Čechů ve Vídni byl Pavel Vranický, rodák z Nové Říše z roku 1756 a zazní jeho koncert pro housle a orchestr G-dur, třetí část Rondo a hrát bude vynikající španělská houslistka Lina Turbonet, hraje Vranický kapele a diriguje Marek Štílec.
0: Takže já se ještě jednou loučím, děkuji za návštěvu a přeji hodně úspěchů a hlavně zdraví samozřejmě.
1: Moc děkuji za pozvání, děkuji.

0: z archivu osobností.
1: Ladíte Klasik Praha.